0: Zvýšením poplatků počítá programové prohlášení vlády. Krok zdůvojnuje snížením zátěže pro občany a firmy. Tragickou událost hlásí Chorvatsko. Nedaleko Splitu zemřeli po srážce katamaránu s plachetnicí nejméně 3 Češi. Další se pohřešuje. O události podle zpravodajského portálu Novinky.cz informují místní média s tím, že plachetnice se potopila. 4 osoby z celkového počtu 8 na jachtě přepravili do nemocnice ve Splitu. Katamarán, který se s plachetnicí srazil, plul na pravidelné lince mezi ostrovy Šolta a Bráč. Na jeho palubě bylo 118 pasažérů a 7 členů posádky. Všichni vyvázli bez zranění. Podle našeho ministerstva zahraničí je v kontaktu s místními orgány český konzul a případ aktivně řeší. Zdražování mění Slovákům plány na léto. Polovina národa kvůli vysokým cenám hledá levnější nebo kratší dovolené. Do Ameriky nebo Afriky směřuje jen 6% lidí ze Slovenska. Do Asie pak pouze 3% dotázaných z nejnovějšího průzkumu.
1: Najodolnější voči zdražování jsou len Bratislavčania, kde viac ako tretina hovorí, že ich dovolenkové plány sa nijako nemenia. Až tretina Slovákov počíta tento rok na dovolenke s vyššími výdavkami. Do zahraničia sa však veľmi nehrnú. Štvrtina nikam nepocestuje a ďalšia štvrtina bude dovolenkovať doma. Príjm hrajú Tatry. Tí, čo sa vyberú k moru, uprednostňujú Chorvátsko alebo Bulharsko. Rozhodujúca je cena. Josef Báoko, Slovensko.
2: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rockzone.
0: Lewis Hamilton znovu zabodoval. Britský jezdec vyhrál velkou cenu katalánské vozů Formule 1 a vybojoval první triumf ve Ferrari. Sedminásobný mistr světa porazil na trati v Barceloně o 19,5 sekundy krajana George Russella z Mercedesu. Třetí pak dojel úřadující světový šampion Brit Lando Norris z McLarenu. 41-letý Hamilton získal první vítězství od velké ceny Belgie v roce 2024 a rozšířil tak svou rekordní bilanci na 106 triumfů. V noci bude polojasno nebo skoro jasno a nejnižší teploty budou klesat k 8 stupňům. V pondělí očekáváme polojasno až oblačno a večer ubývání oblačnosti postupně až do vyjasnění. Nejvyšší teploty maximálně 21 stupňů.
2: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

Letošní Rock for People je velmi dobře obsazený a má vyrovnaný program každý den, ale jestli se na něco veřejnosti těší ze všeho nejvíc, jsou to angličtí The Gorillaz. A ty jsou pro rádio trošku oříšek, protože Gorillaz jsou kapela, která hodně pracuje s vizuálními efekty a má skvělé klipy. Ale rádio nabízí jenom hudbu. A tak si dáme jejich nejnovější album The Mountain dneska večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na Rock Zone 105.9.
1: Většina lidí vnímá spory vlády a prezidenta jako problém. Švýcaři odmítli omezit počet obyvatel v zemi a Kneblová si dojela pro zlatovka k krosu. U rychlého přehledu zpráv na rádiu Rock Zone vás vítá Ondřej. Většinu Čechů znepokojuje napjatý vztah mezi vládou a prezidentem. 8 z 10 lidí vnímá spory kabinetu s Petrem Pavlem ohledně účasti hlavy státu na mezinárodních jednáních jako problém. Vyplývá to z výsledků průzkumu, který pro Českou televizi vypracovala agentura Kantar.cz. Více než polovina lidí si pak myslí, že účast prezidenta na mezinárodních akcích by měla být výsledkem společného rozhodnutí hlavy státu a vlády. Premiér Babiš už dříve řekl, že by Pavel neměl být součástí delegace na červnový summit NATO v Ankaře. O jejím složení rozhodne vláda 22. června. Mezinárodní přepravu pomocí dodávek čeká nová povinnost. Počínaje červencem musí být tisíce takových vozidel vybavené tachografem. Cílem je narovnání podmínek na trhu a zvýšení bezpečnosti. Koho přesně se nové pravidlo týká, upřesňuje mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
2: Od 1. července letošního roku budou muset být dodávky s nejvyšší povolenou hmotností od 2,5 do 3,5 tony vybaveny chytrým tachografem druhé generace, a to v momentě, že budou využívány pro mezinárodní dopravu nebo kabotáž, tedy vnitrostátní přepravu zahraničním přepravcem.
1: Švýcaři v referendu odmítli omezit počet obyvatel v zemi. Hlasování iniciovala krajně pravicová Švýcarská lidová strana, která má nejvíce křesel v parlamentu. Podle jejího návrhu by neměl překročit počet obyvatel země pod Alpami 10 milionů. Jak uvádí agentura AP, volební účast dosáhla podle odhadů téměř 60% a proti návrhu hlasovalo 54% voličů. Podporovatelé omezení počtu obyvatel argumentují mimo jiné přílišnou hustotou zalidnění nebo nedostatkem bydlení. Odpůrci návrhu naopak tvrdí, že příliv migrantů zajistil pracovní sílu ve zdravotnictví, finančním nebo farmaceutickém sektoru. Ve Švýcarsku teď žije zhruba 9 100 000 lidí.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Česko hlásí další úspěch na světovém poháru v Augsburgu. Tereza Kneblová v neděli vyhrála kajak cross. Suverénním triumfem ve finálové jízdě navázala 23-letá Češka na dopolední stříbro z časovky a připsala si tak druhou pohárovou výhru v kontaktní disciplíně v kariéře. Už loni ovládla kajak cross v domácím závodě v pražské Troji. V noci bude polojasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty budou klesat k 8 stupňům Celsia. V pondělí pak očekáváme polojasno až oblačno a večer ubývání oblačnosti postupně až do vyjasnění. Nejvyšší teploty v pondělí maximálně 21 stupňů Celsia.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

Letošní Rock for People je velmi dobře obsazený a má vyrovnaný program každý den, ale jestli se na něco veřejnost těší ze všeho nejvíc, jsou to angličtí The Gorillaz. A ty jsou pro rádio trošku oříšek, protože Gorillaz jsou kapela, která hodně pracuje s vizuálními efekty a má skvělé klipy. Ale rádio nabízí jenom hudbu. A tak si dáme jejich nejnovější album The Mountain dneska večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Vláda projedná možné zrušení koncesionářských poplatků. Slováci kvůli zdražování mění plány na dovolenou a velkou cenu Katalánska vyhrál Hamilton. U rychlého přehledu zpráv na rádiu Rockzone vás vítá Ondřej. Vláda na pondělním zasedání projedná zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Ministři by podle premiéra Andreje Babiše teprve v pondělí měli rozhodnout o tom, kolik Česká televize a Český rozhlas budou po zamýšlené změně financování dostávat ze státního rozpočtu. Na programu je i poslanecká předloha, která má doprovodit senátní ústavní novelu prakticky umožnit prověrky hospodaření televize a rozhlasu Nejvyšším kontrolním úřadem. Připomenu, že se zrušením poplatků počítá programové prohlášení vlády. Krok zdůvodňuje snížením zátěže pro občany a firmy. Tragickou událost hlásí Chorvatsko. Nedaleko Splitu zemřeli po srážce katamaránu s plachetnicí nejméně 3 Češi. Další se pohřešuje. O události podle zpravodajského portálu Novinky.cz informují místní média s tím, že plachetnice se potopila. 4 osoby z celkového počtu 8 na jachtě přepravili do nemocnice ve Splitu. Katamarán, který se s plachetnicí srazil, plul na pravidelné lince mezi ostrovy Šolta a Bráč. Na jeho palubě bylo 118 pasažérů a 7 členů posádky. Všichni vyvázli bez zranění. Podle našeho ministerstva zahraničí je v kontaktu s místními orgány český konzul a případ aktivně řeší. Zdražování mění Slovákům plány na léto. Polovina národa kvůli vysokým cenám hledá levnější nebo kratší dovolené. Do Ameriky nebo Afriky směřuje jen 6% lidí ze Slovenska. Do Asie pak pouze 3% dotázaných z nejnovějšího průzkumu.
2: Najodolnější voči zdražování jsou len Bratislavčania, kde viac ako tretina hovorí, že ich dovolenkové plány sa nijako nemenia. Až tretina Slovákov počíta tento rok na dovolenke s vyššími výdavkami. Do zahraničia sa však veľmi nehrnú. Štvrtina nikam nepocestuje a ďalšia štvrtina bude dovolenkovať doma. Príjm hrajú Tatry. Tí, čo sa vyberú k moru, uprednostňujú Chorvátsko alebo Bulharsko. Rozhodujúca je cena. Josef Báoko, Slovensko.
0: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rockzone.
1: Lewis Hamilton znovu zabodoval. Britský jezdec vyhrál velkou cenu katalánska vozů Formule 1 a vybojoval první triumf ve Ferrari. Sedminásobný mistr světa porazil na trati v Barceloně o 19,5 sekundy krajana George Russella z Mercedesu. Třetí pak dojel úřadující světový šampion Brit Lando Norris z McLarenu. 41-letý Hamilton získal první vítězství od velké ceny Belgie v roce 2024 a rozšířil tak svou rekordní bilanci na 106 triumfů. V noci bude polojasno nebo skoro jasno a nejnižší teploty budou klesat k 8 stupňům. V pondělí očekáváme polojasno až oblačno a večer ubývání oblačnosti postupně až do vyjasnění. Nejvyšší teploty maximálně 21 stupňů.
0: Radio Rockzone, muzika na tělo.

Letošní rok For People je velmi dobře obsazený a má vyrovnaný program každý den, ale jestli se na něco veřejnost těší ze všeho nejvíc, jsou to angličtí The Gorillaz. A ty jsou pro rádio trošku oříšek, protože Gorillaz jsou kapela, která hodně pracuje s vizuálními efekty a má skvělé klipy. Ale rádio nabízí jenom hudbu. A tak si dáme jejich nejnovější album The Mountain dneska večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na Rock Zone 105.9.
1: Většina lidí vnímá spory vlády a prezidenta jako problém. Švýcaři odmítli omezit počet obyvatel v zemi a Kneblová si dojela pro zlato v CAG Crossu. U rychlého přehledu zpráv na rádiu Rock Zone vás vítá Ondřej. Většinu Čechů znepokojuje napjatý vztah mezi vládou a prezidentem. 8 z 10 lidí vnímá spory kabinetu s Petrem Pavlem ohledně účasti hlavy státu na mezinárodních jednáních jako problém. Vyplývá to z výsledků průzkumu, který pro Českou televizi vypracovala agentura Kantar.cz. Více než polovina lidí si pak myslí, že účast prezidenta na mezinárodních akcích by měla být výsledkem společného rozhodnutí hlavy státu a vlády. Premiér Babiš už dříve řekl, že by Pavel neměl být součástí delegace na červnový summit NATO v Ankaře. O jejím složení rozhodne vláda 22. června. Mezinárodní přepravu pomocí dodávek čeká nová povinnost. Počínaje červencem musí být tisíce takových vozidel vybavené tachografem. Cílem je narovnání podmínek na trhu a zvýšení bezpečnosti. Koho přesně se nové pravidlo týká, upřesňuje mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
2: Od 1. července letošního roku budou muset být dodávky s nejvyšší povolenou hmotností od 2,5 do 3,5 tony vybaveny chytrým tachografem druhé generace, a to v momentě, že budou využívány pro mezinárodní dopravu nebo kabotáž, tedy vnitrostátní přepravu zahraničním přepravcem.
1: Švýcaři v referendu odmítli omezit počet obyvatel v zemi. Hlasování iniciovala krajně pravicová Švýcarská lidová strana, která má nejvíce křesel v parlamentu. Podle jejího návrhu by neměl překročit počet obyvatel země pod Alpami 10 milionů. Jak uvádí agentura AP, volební účast dosáhla podle odhadů téměř 60% a proti návrhu hlasovalo 54% voličů. Podporovatelé omezení počtu obyvatel argumentují mimo jiné přílišnou hustotou zalidnění nebo nedostatkem bydlení. Odpůrci návrhu naopak tvrdí, že příliv migrantů zajistil pracovní sílu ve zdravotnictví, finančním nebo farmaceutickém sektoru. Ve Švýcarsku teď žije zhruba 9 milionů 100 tisíc lidí.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Česko hlásí další úspěch na světovém poháru v Augsburgu. Tereza Kneblová v neděli vyhrála kajak cross. Suverénním triumfem ve finálové jízdě navázala 23-letá Češka na dopolední stříbro z časovky a připsala si tak druhou pohárovou výhru v kontaktní disciplíně v kariéře. Už loni ovládla kajak cross v domácím závodě v pražské Troji. V noci bude polojasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty budou klesat k 8 stupňům Celsia. V pondělí pak očekáváme polojasno až oblačno a večer ubývání oblačnosti postupně až do vyjasnění. Nejvyšší teploty v pondělí maximálně 21 stupňů Celsia.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

Nekonečný koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9. You got another thing coming.

Letošní rok For People je velmi dobře obsazený a má vyrovnaný program každý den, ale jestli se na něco veřejnost těší ze všeho nejvíc, jsou to angličtí The Gorillaz. A ty jsou pro rádio trošku oříšek, protože Gorillaz jsou kapela, která hodně pracuje s vizuálními efekty a má skvělé klipy. Ale rádio nabízí jenom hudbu. A tak si dáme jejich nejnovější album The Mountain dneska večer 11 na Radio Rock Zone.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Radio Rockzone. Muzika na tělo.

0: No a vy buďte tento týden ve střehu, protože klidně může se stát, že budete mít možnost vyhrát na Elis Cupra lístky, protože hraje 30. června v Plzni. Tak, ale máme 6. hodinu raní, Vítek slaví svátek, máme Světový den proti násilí na seniorech, Světový den větru a máme Světový den pišta. Pěkný ráno.
1: Dobré ráno. To ty budeš chtít vědět také venku, viď?
0: Já to vím.
1: Jo, jak tam je?
0: Nic moc.
1: No tak vidíš, tak to víme teďka všichni. A já zase třeba vím, kam vyrazit večer za muzikou. Najdete to tradičně na našich webovkách rockzone.cz v sekci Club Life. Já nabídnu třeba Shelter v Cargo Gallery a pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Při leteckém neštěstí zemřel v Brazílii Oliver Tree, po ruském útoku na Kyjev hoří slavný klášter a hokejisté Caroliny získali Stanley Cup. Pražskému hradu chodí stovky žádostí o milost. Kancelář prezidenta republiky jim vyhoví pouze výjimečně, a to zastavením trestního stíhání, zmírněním nebo odpuštěním trestu. Hlava státu má možnost i zahladit odsouzení. V takovém případě se čin vymaže z trestního rejstříku. Aktuální statistiku přidává Filip Platoš z odboru komunikace prezidentské kanceláře.
3: V letošním roce bylo do kanceláře prezidenta republiky doručeno bezmála 450 žádostí o milost. Za celý loňský rok jsme jich pak evidovali celkem 1196.
1: Milosti u nás nejčastěji udílel Václav Havel, 26 jich, ale rozdal i Pavlův předchůdce Miloš Zeman. Brazílii otřáslo letecké neštěstí. V Rio de Janeiro se srazily dva vrtulníky. Mezi jejimi oběťmi byl i americký zpěvák Oliver Tree, který byl právě na svém světovém turné. Za měsíc měl vystoupit i v Praze. Bylo mu teprve 32 let. Rusko opět v noci zaútočilo na Kyjev. Kombinovaným útokem se jim podařilo zasáhnout několik oblastí.

0: Jsou i mrtví. Hoří na nejméně 7 místech. Ve slavném pravoslavném klášteře vypukl požár. Hoří střecha uspenského chrámu. 140 tisíc lidí v severní části města je podle starosty Klička bez elektřiny.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Hokejisté Carolina Hurricanes po 20 letech získali Stanley Cup. Hurricanes v 6. zápase porazili Vegas 3-0 a finálovou sérii tak ovládli 4-2 na zápasy. Jack White chystá nové album, jmenovat se má Frozen Charlotte a vyjde 10. července, tedy za měsíc. Jedná se o 7. solový počin tohoto umělce, který následuje po jeho platce s názvem No Name z roku 24. White dokonce pustil do světa už i první ochutnávku. Single Dollar Bill je laděný do blues a vy si ho můžete dát v rokových zprávách na rockzone.cz. Dnes by mělo být oblačno až polojasno, na severu nějaká přehaňka, maxima kolem 20.
2: No a k tomu samozřejmě dodám nějaký ještě dopravní info. Takže Karlovarská ulice na křižovatce s Bělohorskou, bacha, osobák s motorkářem na Opavsku v Bolaticích v Hlučínské ulici. Havaroval osobní auto a trasa ze Svitav na Mohelnici. Je to před Koclířovem na kruhovém objezdu. Nákladní auto s osobním a unikají tady provozní kapaliny.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
2: 6.02, tak pěkný ráno.

0: Stará klasika Led Zeppelin 6.15.
1: Doprava z Global Assistance.
0: A taková klasika, samozřejmě bouračky, jdeme na ně. Tak pojďme se na to podívat. Karlovarská na křižovatce s Bělohorskou. Pozor, osobní auto s motorkářem. Probíhá vyšetřování a došlo ke zranění. Dále pozor na Opavsku, Bolaticích, v Hlučínské ulici. Tady havarovalo osobní auto. A na trase ze Vsetína na Valašské Meziříčí za Jablunkou. Osobní s nákladním.
1: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
2: Čtěte červnové vydání časopisu Headliner, které je opět nacpané hudbou. Exkluzivní rozhovor s Julianem Lennonem, past o fotrovství i nohavicovi a festivalové speciály. Headliner, to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
1: Stavebniny Dek přináší megaakci. Pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na dek.cz.
3: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
4: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
5: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky. Opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
8: Notino, today is yours. Feel good.
9: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
10: Kofr zbalený, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
1: Novinka, exkluzivně na Radio Rock Zone.

0: Stony máme za sebou, 6.22, to byla novinka In The Stars, no a dáme ještě Stone Sour anebo Sweet. 6:23.
1: Radio Rock Zone.
0: Do me a favor,

see you when you

0: Fatboy Slim za chviličku, ale teď 6.30. Jdeme na fotbal.
1: Fotbalový šampionát na rádiu Rockzone.
0: Hezky ráno.
2: Dobré ráno. Fotbalisté Nizozemska vstoupili do mistrovství světa remízou 2-2 s Japonskem. Všechny branky padly po přestávce. Evropané dvakrát vedli. Na úvodní trefu Virgila van Dijka odpověděl Keito Nakamura. Na gol Somervilla zareagoval minutu před koncem řádné hrací doby Daichi Kamada. Ve druhém duelu skupiny F švédští fotbalisté porazili v mexickém Monterrey Tunisko 5-1 a jsou v čele tabulky skupiny. Dva góly dali Yasin Ayari.
1: Radio Rock Zone. Right about now. The funk soul.

0: Tak Rock for People máme za sebou, teď nás bude čekat Metronom Prák, samozřejmě na letišti v Letňanech. No a...
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Taky další muzika, tam bude Steve Stevens, Billy Morrison, Ozzy Osbourne a taky tady mám pro vás nějakou dopravní informaci. Tak z Domažlic na Plzeň sjezd z dálnice D5 havarovalo osobní auto, bacha na to. Na Trutnovsku na průjezdu Dolním Lánovem směrem na Prosečnou, tady taky jezdí se kivadlově, bouralo tady auto. No a trasa z Teplic směrem na Ústí nad Labem za Chlumcem bourala dvě osobní auta. Praze zatím klídek, ale už začínající kolonky.
1: Rádio Rock Zone, počasí.
0: A podíváme se na počasí, teď už tady dojde taková ta, takový tý změně, takže počasí ještě v tuhletu chvíli bude dneska takový jakoby, no, můžu říct chladnější, ale asi jo. Teploty přes den totiž budou maximálně na 17, 21 stupních, ale pak už to půjde zase nahoru. Zítra už je hlášeno 24, ve středu dokonce 25, ve čtvrtek už 29, takže už se bude pomalinku vyjasňovat.
1: Letošní Rock for People je velmi dobře obsazený a má vyrovnaný program každý den, ale jestli se na něco veřejnost těší ze všeho nejvíc, jsou to angličtí The Gorillaz. A ty jsou pro rádio trošku oříšek, protože Gorillaz jsou kapela, která hodně pracuje s vizuálními efekty a má skvělé klipy. Ale rádio nabízí jenom hudbu. A tak si dáme jejich nejnovější album The Mountain dneska večer 11 na Rádio Rock Zone.

0: Tak Tommy Thayer s Benem Kristovem rozjeli mezi rockery a metalisty takovou torčí party na Rock for People, možná jste viděli.
1: Doprava z Global Assistance.
0: Jakou party budete mít dneska samozřejmě na silnicích, to už záleží jenom na vás. Informace z Prahy má pro nás Kuba, ahoj.
2: Ahoj Mišáku, krásné ráno. Přerušovaná kolona vás čeká už v Praze na Liberecké a Holešovičkách na cestě do centra v úseku od Letňan po sjezdce k Blance. S kilometrovou kolonou počítejte na Bělohorské z centra před Vypichem a v protisměru se bude na Bělohorské za tramvajovou zastávkou Bílá Hora. Očekávejte tam silný provoz. A dvě osobní auta stojí po nehodě v Českobrodské ulici do centra u sjezdu z Průmyslové. Z Global Assistance, Kuba.
0: Silnice číslo 18, to je s Příbrami směrem na Sedlčany, bacha u nájezdu na D4. Je tam, prosím vás, výfuk. Někdo jste tam ztratil výfuk. No a mezi Louny a Chlumčany dvě osobní.
1: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
4: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
5: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na toyota.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
9: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
10: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
11: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
12: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Psáno s Y.
13: S Rockzonem na DABu i na sněžník se vyhrabu.
14: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: třeba kapelky jako třeba Monsters and Men, Razorlight, který dohrávají, tak to jsou zase kapely, které budou znít teď na letišti v Letňanech o tomto víkendu, protože startuje další z těch velkých festivalů Metronom Prague. Dokonce jste tady minulý týden na to vyhrávali dokonce i lístky. Teď máme 7:00 a jdeme, zapište, pěkný ráno.
1: Dobré ráno, mám tady světový den násilí na seniorech, proti násilí, pardon. Už jsem si říkal, že bych tě mohl takhle při pondělku trošku zmátit, ale nevadí, no.
0: A teď do mě, božka.
1: Taky je světový den proti větru, jo ne, ten je zase pro větr, tak jinak. Světový den větru. To tady pomotávám. No pondělí, no.
0: Je pondělí.
1: Tak, kam dneska za muzikou? Bike Jesus nabízí Agriculture a taky Healing Wound. A nebo mrkneme do Brna. V Sonu jsou Hollywood Undead a taky The Truth Is Out There. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Z pražské náplavky sjela nezabržděná dodávka. Poprad spouští leteckou linku do Prahy a Hamilton získal první triumf ve Ferrari. Hasiči v Praze zasahovali u nezabržděné dodávky. Ta v centru Prahy sjela u Jiráskova mostu z náplavky nad vodu. Zadním podvozkem přitom zůstala viset. Podle mluvčí hasičů Kateřiny Benešové, hasiči dodávku zakotvili k pevnému bodu, aby bylo možné ji vytáhnout. V Česku roste počet falešných dokladů, nechávají si je zhotovit cizinci, nejčastěji se jedná o Ukrajince a Rusy. Policie za poslední 4 roky strojnásobila počty pobytových kontrol cizinců. Jedna z posledních velkých akcí proběhla na konci letošního dubna v 5 krajích. Cizinečtí policisté spolu s celníky, inspektory dopravy i finančním ředitelstvím kontrolovali vozidla na desítkách míst na klíčových komunikacích v Královéhradeckém, Jihomoravském, Moravskoslezském a Zlínském kraji a na Vysočině. Prověřili přes 2600 aut a zkontrolovali 8850 osob. Policisté rozdali pokuty za více jak 566 000 korun. Cizinci si padělané doklady opatřují

0: Podle zjištění zpravodajského serveru iDnes.cz často přes internet. Dají se pořídit už od 5000 korun. Loni policie jich zajistila více jak 16. Poprad spouští leteckou linku do Prahy. Ta bude konkurovat vlakům a autobusům, které jezdí na denní bázi. Na nové spoje se nasadí Airbusy A320 a létat mají až 3x v týdnu.
1: Lietadlá medzi Prahou a Popradom začnú premávať od októbra, a to vo štvrtok, sobotu a nedeľu. Znamená to, že z metropoly Česka sa cestujúci dostanú do Tatier približne za hodinu, na miesto zhruba 7 hodín strávených vo vlaku či 9 v autobuse. Ceny leteniek zatiaľ nie sú známe, ale ak si ich klient zakúpi skôr, nemali by presiahnuť sumu 650 korún. Z Prahy sa aktuálne lieta na Slovensko denne iba do Košíc. Josef Balko, Poprad.
2: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rockzone.
0: Britský jezdec Lewis Hamilton vyhrál velkou cenu katalánska vozů Formule 1, aby bojoval první triumf ve Ferrari. Sedminásobný mistr světa porazil na trati v Barceloně o 19,5 sekundy krajana George Russella z Mercedesu. Třetí dojel úřadující světový šampion Brit Lando Norris z McLarenu. Pořadatelé Rock for People odtajnili drobky příštího ročníku. Ten proběhne od 2. do 5. června. Nejvýhodnější vstupenky na rok 2027 budou v předprodeji od středy 17.6. prostřednictvím Rock for People Clubu. Veřejný prodej vstupenek bude zahájen ve čtvrtek. A pokud nechcete kupovat zajíce v pytli, oznámen už byl první headliner. Tím budou pro 32. ročník Blink-182. Dnes čekejte oblačno až polojasno, na severu nějaká přehaňka, maxima kolem 20.
3: A jak se jede aktuálně v tuhle tu chvíli, samozřejmě, tak počítejte nějaký problémy už na silnicích, protože už nějaký kolonky jsou, zejména teda v Praze, klasika, že jo. D11 50. km na Prahu, je tam poruchaný auto a ještě pozor, v Plzni Rokycanská ulice do centra u Hřbitova, dvě osobní auta.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.
1: Občas tady na vás vytáhneme takovej slabý střípek, anebo velký střípek, kdysi dávno hrající kapely. Takže teď tady mám Dr. Doctor a to je britská taková legenda UFO. Tak je to z alba Fenomén, možná někdo stáhnete, teďka najdete někde, jak to znělo, a my si tu pecku dáme, no. 7.15.

0: Tak UFO, kapela, která hrála hard rock, metal, ale taky novou vlnu. Ano, zkoušeli to se vším. Docela dost vydaných alb mají teda. Tak Doctor, album Fenomen. 7 hodin 19 minut, podíváme se na dopravu, za chvíličku Strokes.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Kuba nám poví, jak se jede.
2: Ahoj Mišáku, hezké ráno. Na nehodu dvou osobáků dejte stále pozor v Praze na Českolské ulici do centra u sjezdu z Průmyslové. Počítejte tam s kratší kolonou. Co se týče zdržení kvůli ranní špičce, očekávejte po pojíždí například na Liberecké a Holešovičkách do centra. Postojíte si v koloně už od sjezdu na Letňany a ucpaná už je také trasa od Černého mostu po Štrboholi. A bouralo se na příjezdu do Prahy z Kolína v Běchovicích na Českobrodské ulici. Počítejte tam s téměř 2-kilometrovou kolonou. Z Global Assistance, Kuba.
0: Velký komplikace v náchodě ulice Za Kapličkou. Tady bacha, je tam převrácený kamion a místo je obtížné tedy projet. Na Zlínsku v Napajedlech, tady pozor, na křižovatce s Kvitkovickou, bouralo osobní s nákladním. A ještě D1, klasika, příjezd do Prahy, 42. kilometr, osobák s nákladňákem.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Jsme CH Vodní stavby, pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz.
4: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
5: Máte pocit, že vám něco chybí? Možná čas nebo radost? A možná hodinky z Helvety.cz. Jsme specialisté na kvalitní hodinky. Udělejte si radost na Helvety.cz. Víc jinde nedostanete.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci 3+1. Ke každým 3 kusům pistolové pěny pro stavební výplně DEK Foam MX500 nyní navíc dostanete 4. kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny DEK Foam pro stavební výplně zdarma. Více na DEK.cz.
7: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
10: Chceš vědět, co se děje na scéně, v backstage i v éteru?
11: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
10: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
11: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na kus řeči s Frankem.
10: Tak dej odběr našemu kanálu.
1: Novinka. Exkluzivně na rádiu Rock Zone.

Takový malej střípek z nového alba, který by mělo spatřit světlo světa 20. října 26 od kapely Strokes. To je skladbička Going Shopping. Možná samozřejmě byste chtěli na koncert, ale nás bude asi zajímat nejblíž Německo anebo Nizozemsko 11. 13. října a ještě 15. Berlín, pardon. Tak co nás možná bude zajímat a co možná bude zajímat vás, je zítřejší koncert v Lucerne Music Baru, a to kapely POD. Ale jak koukám, vyprodáno.

0: Ale jak tady koukám, tak na stránkách Lucerne Music Baru ještě nějaké lístky jsou, tak se když tak podívejte a připomenu zítra. Lucerne Music Bar a POD. Rammstein, Smash Mouth za chvilku, ale dáme si fleše, podíváme se na fotbal. Němci prej si zastříleli.
1: Fotbalový šampionát na rádiu Rockzone.
2: Dobré ráno, je to tak. Fotbalisté Německa vstoupili do mistrovství světa suverénním vítězstvím 7-1 nad Kurasem. Dvěma góly se na kanonádě podílel útočník Arsenalu Kai Havertz. Skórovali také Schlotterbeck, Musiala, Brown a střídající Undav. Němci zvítězili v 10. zápase po sobě a budou na to chtít navázat v sobotu v Torontu, kde se od 22 hodin našeho času utkají s pobřežím Slonoviny. To včera zdolalo 1-0 Ekvádor a je tak na druhém místě tabulky právě za Německem.
1: Ra

0: Tak každý ráno vám sledujeme dopravu, protože to je asi ten nejdůležitější signál, který potřebujete dostat do své hlavy, abyste věděli, kudy jet a jestli vůbec jet. Tak mám tady nějaký dopravní informace a za chvíličku Eddie Vedder.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak pozor, dálnice D8, 65 km na Drážďany, havarovala 4 osobní auta. Tam je zdržení v dlouhé koloně, takže počítejte tady s velkými komplikacemi. Olomouc, ulice 17. listopadu, 2 osobní auta, no pak tady máme Žižkov nad Ohradou, je to u Lidlu, tady se srazila 2 osobní auta a Černokostelecká s Průmyslovou taky 2 osobní. A ještě pozor na 2 osobní v Opálkově na Praze 8.
1: Letošní Rock for People je velmi dobře obsazený a má vyrovnaný program každý den, ale jestli se na něco veřejnosti těší ze všeho nejvíc, jsou to angličtí The Gorillaz. A ty jsou pro rádio trošku oříšek, protože Gorillaz jsou kapela, která hodně pracuje s vizuálními efekty a má skvělé klipy. Ale rádio nabízí jenom hudbu. A tak si dáme jejich nejnovější album The Mountain dneska večer 11 na Radio Rock Zone.
0: Mimochodem, dali jste si je taky na Rock for People letošním. Tak 7:38.

0: Podíváme se na dopravu, jak to vypadá.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Přesně tak, a z Globálu se hlásí Kuba, ahoj.
2: Čau Mišáku, hezké ráno. Pozor dejte v Praze na křižovatce ulic Černokostelecká a Průmyslová, kde došlo k nehodě, tvoří se tam kratší fronty. Dva osobáky překáží po nehodě na Českobrodské do centra u sjezdu z Průmyslové, postojíte si tam kolem 5 minut. Na Žižkově v ulici nad Ohradou poblíž supermarketu se srazila dvě osobní auta, projíždíte kolem opatrně. A ucpaná je na cestě od D8 Liberecká ulice a Holešovičky a Kbelská zpomaluje v obou směrech z Global Assistance, Kuba.
0: Velký komplikace D8, 65. kilometr na Drážďany, jsou tam 4 osobní auta v sobě a je tam zdržení ve velký koloně. No a jinak jedno omezení, odstavený nákladní auto, pozor na D1, 75. kilometr na Brno.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
3: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
4: V tom musí být celá liška.
5: A takže je, nabíjíme koloběžku, mám mě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
4: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky,
5: děkuju.
6: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
7: Jsme energie tohoto města.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
8: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké snej...

0: prodejnách e-obuv ví.
1: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším, Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: S Rockzonem na Dabu i na Radhošce vyhrabu.
7: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě Dab po celé republice. Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: A co pro vás mám do další vysílací hodiny, tak na Radio Rock Zone si dáte Red Hot Chili Peppers, nebo taky si připomenete něco málo od ZZ Top. Pak tady bude novinka Cordless Line, to jsou All American Reject. No a kam dneska za muzikou vám řekne Pišto a já mám pro něj velikánskou speciální nálož jaksi kultury. Pozvu tě do letního kina.
1: Tak nakládej, pojď.
0: Dneska největší showman letní kino Sunset Cinema od 18. Kdyby s náhodou, můžeš tam zůstat do 21. To se promítá Štěstí na dosah a letní kino Kasárna Karlín začíná promítat a tady v 21 hodin Piráti na vlnách.
1: Na to jsem se těšil. A to je dobrý film teda.
0: Já jsem to neviděl.
1: Ne, tak to si dej, ale nemusíš ani do letního kina, můžeš si ho najít
0: stáhnout, že jo,
1: z pohodlí domova, přesně. Nemusíš ani u toho pít alkohol nuceně.
0: Ne, to ne.
1: Nebo jako umíš to vlastně dneska jít někam jako do klubu a vlastně tam jako vůbec nepít?
0: Hele, nešlo mi to na tom parníku.
1: Přiho, viď?
0: Nešlo mi to.
1: Člověk s tím bojuje, no. No nic, pěkný pondělní ráno, Shelter dneska hraju v Cargo Galerii a pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Do Česka dorazí tropy, hormuzský průliv se otevře a naši fotbalisté si v Texasu užili rodeo. Počasí chystá otočku, Češi se mohou začít chystat na vedra. Zatímco dnes ještě budou teploty kroužit kolem 20, už zítra na zamíří na 24, na Moravě i k 26 stupňům. V pátek počasí ještě přitopí, místy bude i 33 stupňů. A teplotní vrchol nás čeká o víkendu. Pod slunečnou oblohou meteorologové očekávají až 35 stupňů. V dalším týdnu už by zase teploty měly postupně klesat k normálním hodnotám a maxima by měla být kolem 26. Očkování doporučené dívkám by měli zvážit i chlapci. Lékaři varují, že tzv. HPV virus způsobující rakovinu děložního čípku dokáže zatopit i mladým mužům. Onkolog Milan Vošmik nám vysvětlil, že tento patogen už ženy trápí čím dál méně.
3: Karcinomy čípku děložního jsou naštěstí spíše v poklesu, kde velkou roli hrají screeningová vyšetření v ordinacích gynekologů. Velký problém jsou nádory ústní části hltanu, to znamená patrová mandle a kořen jazyka.
1: A právě s tímto typem rakoviny nejčastěji bojují muži. Nemoci se dá přitom předejít obyčejným očkováním. Nejlepší je si pro vakcínu proti HPV viru dojít mezi 11. a 15. narozeninami, kde ho navíc hradí zdravotní pojišťovny.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na

0: Radio Rock Zone.
1: V pátek se otevře Hormuzský průliv. Oznámil to Donald Trump s tím, že se tak stane, jakmile bude podepsaná mírová dohoda s Íránem. Obě strany uvedly, že dohoda vstoupí v platnost v pátek. Trump současně pro deník New York Times uvedl, že je připravený obnovit útoky, pokud Teherán nepřistoupí na konečnou dohodu o svém jaderném programu, a nebo ze Spojených států učiní strážce Blízkého východu výměnou za pětinu příjmů regionu.
0: Fotbalové mistrovství světa na rádiu Rock Zone.
1: Naši fotbalisté se vrátili k tréninku. První část víkendu mělo mužstvo na základně u Dallasu volno. Hráči zavítali na místní rodeo. Nyní už se nároďák naplno chystá na čtvrteční druhý zápas na šampionátu proti Jihoafrické republice. V Texasu se bude Koupkův výběr chystat do zítřka, poté odcestuje do Atlanty. Základní část zakončí české mužstvo proti Mexiku v tamní metropoli. Jack White chystá nové album, jmenovat se má Frozen Charlotte a vyjde 10. července. Jedná se o 7. solový počin, který následuje po jeho platce s názvem No Name z roku 24. White dokonce pustil do světa už i první ochutnávku. Single Dollar Bill je laděný do blues a vy si ho můžete dát v rokových zprávách na rockzone.cz. Dnes čekejte oblačno až polojasno, na severu ojediněle přehánky, maxima kolem 20.
2: A samozřejmě ranní špička je tady 8 hodin a 3 minuty, takže někde možná zdržení v kolonách samozřejmě, ale to kránu patří. V Ostrově na Karlovarsku pozor na hlavní třídě na kruháči s Masarykovou, 3 osobní auta. Připomenu tu D8, tam se je dlouhá kolona, 4 osobní auta ve směru na Ústí nad Labem. 47. kilometr D1 na Prahu, havarovala v koloně 2 nákladní auta a je tady blokovaný levý jízdní pruh. A ještě dopravní nehodu máme na D1 jednou, 49. kilometr ve směru na Prahu.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
2: Po 9. hodině s váma Tomáš, takže když tak mu pište, protože on vám bude plnit ty hudební tipy. Takže song@rockzone.cz.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak dopravní informace má Kuba.
2: Ahoj Mišáku, krásné ráno. V Praze je ucpaná cesta od D8 přes Libereckou a také k Belskou ulici. Bouralo se na křižovatce ulic Černokostelecká a Průmyslová, tvoří se tam kratší fronty. Dva osobáky překáží po nehodě na Českobrodské do centra u sjezdu z Průmyslové, postojíte si tam stále kolem 5 minut. A k další nehodě došlo v Koloně na spojovací ulici u křižovatky s ulicí na Balkáně. Očekávejte tam dlouhé zdržení. Z Global Assistance, Kuba.
1: Haha, Bruslařská, Horolezecká, v Měcholupech, tam dvě osobní auta, tam je to pěkně blbý, tam se bude dlouho couvat. Na Táborsku z Opařan na Bechyni za Starým sedlem dvě nákladní auta a v Benešově Pražská ulice na Kruháči s Novou Pražskou dvě osobní.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
3: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedních dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
4: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
5: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy 26. až 28. června v OC Letňany.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Stavebniny Dek přináší megaakci. Vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na Dek.cz.
8: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
9: Slyším, Datart nákupy?
8: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
9: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90 a řepkový olej 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
12: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Fredeho na Rádiu Rock Zone.
0: Novinka exkluzivně na Rádiu Rock Zone.
1: No a to jsou ty slíbení The All American Rejects. 8 hodin 22 minut.

jsem snášel poměrně dobře, leželo se mi totiž tak příjemně, tak příjemně. A tak jsem usnul dál a spal jsem až do 7 do rána, až odjel poslední dělňák, pořád jsem spal. Fakt příjemný a fakt mi bylo dobře a čekal jsem, až budu mít dost sil na to, abych vstal. Přijel další vlak, další vrzající bod,

Čekal jsem dál a pak jsem se nakonec přece jen vzchopil, což jsem sám nečekal, a najednou jsem stál uprostřed místnosti. Pane bože, fakt příjemný. Chvilku jsem koketoval s myšlenkou přisednout k někomu, kdo se mě asi tak štítil nejvíc, ale neměl jsem dost sil ani na prázdný gesta. Příjemný. A pak jsem se nakonec přece jen rozhoupal a musel jsem se dostat domů. A já jsem to zvládnul, já jsem to zvládnul. A doma nebylo nic, co by jakože připomínalo domov.

0: No já jen dodám, že Petr Fiala z Mňágy až Džorb bude ve čtvrtek ve 13 hodin v odposlechu.
1: Na rádiu Rockzone.
0: No teď už ten odposlech, teď už ten šampionát s Pištem.
2: Dobré ráno. Fotbalisté Nizozemska vstoupili do mistrovství světa remízou 2-2 s Japonskem. Všechny branky padly po přestávce. Evropané dvakrát vedli. Na úvodní trefu Virgila van Dijka odpověděl Keito Nakamura. Na gól Samorvila zareagoval minutu před koncem řádné hrací doby Daichi Kamada. Ve druhém duelu skupiny F švédští fotbalisté porazili v mexickém Monterrey Tunisko 5-1 a jsou v čele tabulky skupiny. Dva góly dal Asin Adhari.
1: Rádio Rockzone.
0: Na Tomáš s vámou samozřejmě za půl hodiny, takže taky si objednávejte. Song zavináč Rockzone.cz, nějaký ten hudební typ vám splní. No a za chvilku také Linkin Park.

0: Tak já zase posunu nějakou tu informaci dál, protože zítra budeme mít možnost vyhrát lupení na Alice Coopera, který bude hrát 30. června v Plzni. No a pozorně poslouchat vysílání, no, to akorát doporučím.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: A jestli teď někam vyrážíte, tak samozřejmě kolony ještě doznívají a doznívat budou. Na Pražském okruhu, kde jedničce tady navíc mezi 81. a 77. kilometrem bude probíhat v levém jízdním pruhu udržba zeleně. Brandýs nad Labem, Pražská ulice, dvě osobní auta na Spořilově, severovýchodní 2 a severní 3, dvě osobní auta. No a ještě pozor v Brně, ulice Nové Sady na křižovatce s Křídlovickou. Tady havarovala dvě osobní auta.
1: Radio Rock Zone, počasí.
0: Dneska to ještě budeme mít s proměnlivou oblačností, nicméně teploty budou tak nějakým způsobem kolem těch, no, helejte, 21 stupňů. Ale půjde to nahoru, už koncem týdne tady budeme mít opět tropy, takže se těšme.
1: Radio Rock Zone. Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.
2: Letošní Rock for People je velmi dobře obsazený a má vyrovnaný program každý den, ale jestli se na něco veřejnost těší ze všeho nejvíc, jsou to angličtí The Gorillaz. A ty jsou pro rádio trošku oříšek, protože Gorillaz jsou kapela, která hodně pracuje s vizuálními efekty a má skvělé klipy. Ale rádio nabízí jenom hudbu. A tak si dáme jejich nejnovější album The Mountain dneska večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: No a doprava samozřejmě, Kubo.
2: Ahoj Mišáku, hezké ráno. V Praze na Kbelské ulici do Letňan u Proseka je omezený provoz. Postojíte se v koloně z Hloubětína a na Novopatské od D10. A popojíždí se také v protisměru, konkrétně od Letňan. Na cestě od D8 zůstává ucpaná Liberecká a Holešovičky. Na Praze 4 v ulici Severovýchodní 2 na křižovatce s ulicí Severní 3 se srazila dvě osobní auta a dvě osobní stojí po nehodě v Hostivaři na Bruslařské ulici. Z Globa Assistance, Kuba.
1: Tak v Ostravě Proskovická u Čerpačky bacha dvě osobní auta, v Olomouci Litovelská na křižovatce se Třídou Svornosti taky dvě osobní a ještě v Brně Nové Sady na křižovatce s Křídlovickou stále tam brání provozu dvě havarovaná auta. Pěkný den.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
3: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla byl, CZ.
4: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
5: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
6: Tunisko patří každoročně mezi nejoblíbenější destinace našich klientů, a to nejen pro příjemnou délku letu 2,5 hodiny. Z mého pohledu se jedná o zemi, která má co nabídnout a je zde stále co objevovat. Můžete si vybrat některý z hotelových komplexů a dovolenou strávit u bazénu s akvaparky nebo na nádherné písčité pláži. Já raději cestuji a poznávám třeba antické město Kartágo nebo modrobílé městečko Sidi Bou Said, které je ikonou Tuniska. Pro dobrodružnější povahy můžu určitě doporučit výlet na Saharu. Nechte se inspirovat mými tipy a přijměte pozvání Tuniským národním úřadem pro cestovní ruch.
5: Blue! Pestrá dovolená začíná na bluestyle.cz.
7: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
8: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Máte pocit, že vám něco chybí? Možná čas nebo radost? A možná hodinky z Helvety.cz. Jsme specialisté na kvalitní hodinky. Udělejte si radost na Helvety.cz. Víc jinde nedostanete.
10: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
11: Myslím, že to bude za C. Gumák.
10: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
12: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
13: Máte ambice? Tak pojďte. Den otevřených dveří na Newton University vám ukáže, že úspěšné podnikání můžete rozjet už při škole. Studium, které není jen teorie, ale praktický skillset pro svět biznisu. Newton University. Připravujeme studenty na úspěch ve světě biznisu. Více na newton.university.
14: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
15: Kufr zbalenej, motor běží. Rádio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.

0: Tak já doufám, že jste už dosnídali, ať už u Tiffanyho či kdekoliv jinde. Krásný ráno vám přeje Tomáš Frede, půl minuta do 9. pondělí 15. června. Vítům, vítám, sentám a izoldám, všechno krásný. Světový den větru, tak to pokud se nepletu po propršených a proplakaných dnech, tedy zejména třeba na Hradeckém parku 360, si užili včera i kus větru, co jsem tak četl. Nevím, jak Pišto, jestli mu to dneska fouká, to zní divně, každopádně je to jo.
1: Dobré ráno, tak co bych tak tomu...
0: Foukni nám tam nějaký zprávy.
1: Dobře.
0: No,
1: hotovo.
0: Super.
1: Tak za hodinku, ne?
0: Zajímavostí se jenom hemžíš.
1: Tak jako můžu ti říct, že jaký agriculture dneska hrajou v Bike Jesus, viď? No, ale půjdeš tam?
0: Určitě dneska teda, jako ne, no.
1: No, tak vidíš, no. Ale třeba vy, třeba někdo tam může.
0: Samozřejmě výjimečný.
1: Hollywood Undead. Jako to by znělo jako dobře, ale počkej, v Brně.
0: No prosím tě.
1: No nic, tak pojďme na všechny.
0: A kde, ale kde?
1: No v Sonu, kde, tam jinde asi.
0: No jo, to jsem, tak jsou tam nějaký haly, ne? Rondo, ne? Hala Rondo, ne? Není to v Plzni? Ne.
1: A tam je taká ta hr, do toho nepodále, ne?
0: Jo, hr, glr. No jo, tak oni jsou v Sonu. Budou mít dobrý zvuk.
1: No, aspoň něco. Když už budou v Brně, pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Po ruském útoku na Kyjev hoří slavný klášter, ceny ropy klesly a hokejisté Caroliny získali Stanley Cup. Pražskému hradu chodí stovky žádostí o milost. Kancelář prezidenta republiky jim vyhoví pouze výjimečně, a to zastavením trestního stíhání, zmírněním nebo odpuštěním trestu. Hlava státu má možnost i zahladit odsouzení. V takovém případě se čin vymaže z trestního rejstříku. Aktuální statistiku přidává Filip Platoš z odboru komunikace prezidentské kanceláře.
3: V letošním roce bylo do kanceláře prezidenta republiky doručeno bezmála 450 žádostí o milost. Za celý loňský rok jsme jich pak evidovali celkem 1196.
1: Milosti u nás nejčastěji udílel Václav Havel, 26 jich ale rozdal i Pavlův předchůdce Miloš Zeman. Rusko opět v noci zaútočilo na Kyjev. Kombinovaným útokem se jim podařilo zasáhnout několik oblastí. Hlášení jsou i mrtví. Hoří na nejméně 7 místech. Ve slavném pravoslavném klášteře vypukl požár. Hoří střecha Uspenského chrámu. 140 tisíc lidí v severní části města je podle starosty Klička bez elektřiny. Ceny ropy klesly na nejnižší úroveň od března. Stalo se tak po oznámení, že Spojené státy a Irán v pátek podepíší memorandum o mírové dohodě. Americký prezident Donald Trump prohlásil, že Hormuzský průliv se otevře pro plavbu bez poplatků a že také skončí americká námořní blokáda íránských přístavů. Íránská tisková agentura uvedla, že návrh dohody požaduje opětovné otevření Hormuzského průlivu během 30 dnů. Barel severomorské ropy Brent zlevnil o více jak 3,5 dolarů na bezmála 4,80 dolarů.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Hokejisté Caroliny po 20 letech získali Stanley Cup. Hurricanes v 6. zápase porazili Vegas 3-0 a finálovou sérii ovládli 4-2 na zápasy. Carolina v boji o Stanley Cup prolétla suverénním způsobem.

0: V průběhu playoff prohrála pouhé 3 zápasy a došla si pro druhý Stanley Cup v klubové historii. Pořadatelé Rock for People otajnili drobky příštího ročníku. Ten proběhne od 2. do 5. června. Nejvýhodnější vstupenky na rok 2027 budou v předprodeji od středy prostřednictvím Rock for People Clubu. Veřejný prodej vstupenek bude zahájen ve čtvrtek. A pokud nechcete kupovat zajíce v pytli, oznámen už byl první headliner. Tím budou pro 32. ročník Blink-182. Tady vidíte, že je dobrý nás poslouchat, protože jak je to dlouho, co jsme to říkali, že se to stane?
1: No samozřejmě, tak už někdy 14 dní nebo týden.
0: Prostě ve chvíli, kdy řekli, že budou na tom, v tom rockeringu a tady to, že jo.
1: Je to tak, prostě jasný, my víme, že... no, na nás se můžete spolehnout, my jsme takový... Co to byla Baba Vanga, ne? Nebo taková ta, co předpovídala, taková ta si byl. A to je jedno.
0: No, taky no.
1: Sorry, pondělí.
0: Chápu. Dneska předpověď na dnešek takhle zní tak, že bude pondělí.
1: No, výborně,
0: stačí, ne?
1: To skvělý.
2: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Jako koho zajímá v pondělí předpověď počasí, jestli bude hnusně, jako i kdyby bylo hezky.
1: Počkej, mají přijít nějaký tropy, ne?
0: No a tak ať přijdou, jako ať...
1: Tak ať jdou dál.
0: To už vítaj.
1: Tak prosím vás, já přihodím ještě v rychlosti dopravu, no Brno, to je prostě dneska, když pojedete na Hollywood Andět, v Býtyjské ulici před Pisáreckým tunelem stojí odstavený osobní auto, trochu to tam komplikuje, no a v Praze v Nuslích, v Nuselské ulici ve směru od Plynární bourala 2 auta, počítejte s omezením,
2: dáme si
1: taky třeba Nightwish, hezký ráno.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: červen, Rockzone vám zní každým nervem.
1: To není krev má milá, to kvete vlčí mák. Ta rudá barva zbyla na polích po bitvách. Tančilo se pilo, když voják sundal zbroj. Malou cenu měl život. To není krev má milá, to jen rozkvetly ty stráně. Silou černý hlíny je lepší složit zbraně.

0: Brian Adams na Radio Rock Zone.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak já už mám na drátě Kubu, začneme u dopravy. Kuba, jak to vypadá v Praze, čau.
2: Čau Tome, hezké ráno. V Praze v Nuslích na Nuselské ulici směrem od Plynární bourala dvě osobní auta a částečně to tam blokují. Stále čekejte kolony například na Liberecké a Holešovičkách do centra. Dopravní nehoda překáží na Gebelské ulici do Letňan před odbočkou na Prosek. Kolony aut se táhnou od Průmyslové a také od D10. A zdržíte se v úseku 7 kilometrů na cestě od Černého mostu kolem Běchovic po Štěrboholy. Z Global Assistance, Kuba.
0: Kubo, díky za info.
1: Radio Rock Zone, počasí.
0: Tak, to by se mělo za ten týden moudřit, v tuto chvíli 16 stupňů, skoro jasno, dnešek má být víceméně oblačný, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky, k večeru ustávání srážek, ubývání oblačnosti, teploty 17 až 21, na jižní Moravě 23 stupňů, v noci to klesne k 10 stupňům, úterý už bude o něco málo teplejší, 24 stupňů, na jižní Moravě až 26, ráno bude jasno až polojasno, postupně od západu oblačno zataženo, na východě až večer. V Čechách se odpoledne a večer od západu místy přidá občasný déšť nebo přehánky, tedy tohle je zítřejší počasí. Před námi novinka, spojení kapely Yellow Card a taky Good Charlotte, pecka Bedroom Posters.
1: Radio Rock Zone.
3: Víkend ve znamení tří sester a sportu. Tři sestry Open Air Tour 2026. Pátek 26.6. Brandýš nad Labem, letní kino Houščka a v sobotu 27.6. Brňany, areál pivovaru Gneisel. Oba tyto koncerty propojuje cyklistický závod zvaný Brbr Tour. Koncert, kolo, koncert. Na čepu nebude chybět pivo tři sestry. Začátek koncertů 18.30. Více informací najdete na www.trisestry.cz.
4: Máte pocit, že vám něco chybí? Možná čas, nebo radost? A možná hodinky z Helvety.cz. Jsme specialisté na kvalitní hodinky. Udělejte si radost na Helvety.cz. Víc jinde nedostanete.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na dek.cz.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším, Datart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
11: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Polední devadesátky. Vybíráme pro tebe největší rockový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
1: Novinka. Exkluzivně na Rádiu Rock Zone.

0: say goodbye, goodbye, goodbye. Rádio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Jdeme se na to podívat, to je jasná věc, tak jsou tady hezký záležitosti, Praha, Bike Jesus, Healing Wound a taky Agriculture, Shelter v Cargo Galerii, Lily Marlen, Malostranský besedě, René Trosmanu, Malého Glena, no tak to je klasika, no a velký koncert v Brně, v Sonom Music Clubu, Hollywood Undead a s nima taky The Truth Is Out There, to bude moc hezký večer, já mám pro vás Pretty Reckless.
0: Radio Rock Zone. Letošní Rock for People je velmi dobře obsazený a má vyrovnaný program každý den, ale jestli se na něco veřejnosti těší ze všeho nejvíc, jsou to angličtí The Gorillaz. A ty jsou pro rádio trošku hřížek, protože Gorillaz jsou kapela, která hodně pracuje s vizuálními efekty a má skvělé klipy. Ale rádio nabízí jenom hudbu. A tak si dáme jejich nejnovější album The Mountain dneska večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Ještě jedna rychlá doprava. Před 10:00 v Plzni v Kyjevské ulici u křižovatky s Lužickou havarovala dvě auta. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh. Ještě jednou Plzeň pro změnu Lobeská ulice u křižovatky s Železniční. Tam se srazila dvě auta, počítejte se zdržením. No a v Brně v Heršpické ulici za mostem přes Svratku se srazila dvě auta, počítejte taktéž s omezením.
0: Radio Rock Zone.
2: Narozeninový 20. ročník festivalu Mighty Sounds znamená spoustu hudebních dárků. Pennywise, Skindred, Asian Dub Foundation, Agnostic Front, The Baboon Show, Gutalax a mnoho dalších. Nebude chybět divadlo, DJs, skvělé jídlo a oslava narozenin, tak doraž i ty. Mighty Sounds 26. až 28. června, Tábor.
3: Češi na mistrovství světa po 20 letech? To si zaslouží něco speciálního. Zapoj svou partu a rozjeď vlastní šampionát na typovačky.cz. Zdarma, bez sázek, za to s pořádnou náloží vtípků a zábavy.
4: Jsme CH Vodní stavby, pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz.
5: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkage.cz. Psáno s Y.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl. To se vyplatí.
7: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy na každý den? Objev sale na e-obuv se slevami až do 50%. Najděte si své oblíbené modely a navíc z Modivo Club Gold získáš 10% zpět z každého nákupu. Nakupuj na eobuv.cz i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
8: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
9: Polední devadesátky. Dej si to nejlepší z roku 90. let. Každý všední den od 12 hodin na Rádiu Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Jde Radio Rock Zone, minuty do desátý, hezký pondělní dopoledne vám přeje Tomáš Frede, je tady taky Pešto, pojďme si to všechno říct, ukázat a prostě ať je nám zase dobře.
1: Já už jsem to ukazoval o víkendu, takže vám popřeju jenom krásný ráno ledné, asi stačilo si myslím. A kam dneska za muzikou, to jsme si říkali před hodinkou, takže taky stačilo. Mě zajímá, kdo má dneska narozeniny.
0: Hele, on se vám úplně zasnil, začal se tady vlnět jak nějaká vilna, už ti chybí jenom taková ta havajská, víš, jako sukinka, kokosky, nevím, jsi docela pohybově nadaný, musím říct.
1: Ale tak to se samozřejmě ví.
0: No já to nevím, já už jsem tě dlouho při pohybu neviděl.
1: Tak já jsem Brandon Walsh, já zásadně netančím, že jo.
0: To je pravda. To
1: jenom v soukromí.
0: To je pravda, tak Brandone, o co jde?
1: O co jde, no přece Harry Nilsson, ne.
0: Hey, jo,
1: no,
0: to je ta zpěvačka.
1: To je zpěvák, ty vole.
0: A slyšíš, že to je zpěvačka? To zesílim, jo?
1: To je zpěvák.
0: Tyhle, já slyším prostě ženskou. Ale v pohodě, mně se třeba tohleto dělo do takových mých 15 let s kapelou Mr. Big.
1: Jo, to
0: a
1: je pravda,
0: si, k tomu ten videoklip, že jo, tak v té době frčeli takový ty mařeny u chlapů. A já jsem si normálně myslel do puberty, že to je ženská. Nebyla.
1: To tak, no.
0: Dobře, takže tahle ta je Harry Wilson. Wilson nebo Nilsson, nebo jak jste říkal?
1: Říkej, jak chceš, ale ono konec konců, kolik je těch pohlaví něco přes 70, ne?
0: To já nevím. Každopádně ta kapela se jmenuje, počkej, Beautiful South. Mm-hmm. To znamená, South je, co to je? To je ten, že jo? To je jich.
1: Pak je tady ještě druhá věc. Zkus tam zadat Harry Nilsson, jestli si nepustil nějakou jinou verzi, třeba. Ale já teda nevím o tom, že by ten song byl ve víc verzí.
0: Musím říct, že jako název písně každej mele. Jo, Everybody's Talking. Mm-hmm. Našel jsem tady jako tři, ale jako tak, jak jsi to přesně napsal, ty jenom tahle, takže doufám, že jsem to trefil.
1: No tak snad.
0: A Hezkej jich, což je ta kapela, jo? Hezkej jich. No. Je kapela, po který jsem dodnes jak těživ neslyšel a navíc prostě teda údajně je tam zpěvák Harry.
1: Prosím vás, ať už to je on nebo ne, tak rozhodně takovouhle písničku taky nikdy naspíval.
0: Fakt vůbec nevím, která by je, tak já nevím, je tam pětka?
1: No není. Jo, počkej, je, sorry.
0: No protože je 15. No, vole, tak je tam šestka, protože je červen. Je tam čtyřka?
1: No, je tam čtyřka taky,
0: tak,
1: no.
0: Tak to je jasný, 1943.
1: No tak zase blbě, trojka tam není, je to ročník 1941.
0: Měl ti tenhle ten dívčí dámský ženský hlas jako chlapský z roku 41?
1: Jo.
0: Teda ne z roku 41, ale člověku, který mu je teda tím pádem, kolik mu je? Spočítej to rychle.
1: Já nevím, já nevím, jak vypadá.
0: Ty bogo. Hele, já nevím, Harry, držíme ti palce, jestli jsi vůbec ještě mezi námi, pojďme dál. Jo, rozumíš, tady je to jasně jak facka. Kece, vypadá jak Aby. Jaký Jarda Konáš. Nic. Hele, pojď už.

0: Jo, tohle tak... Ještě aby to nebyl, je to držák, ne?
1: Slide, ty jsi mě úplně dostal, že držák je držák.
0: Držák je to prostě nový holder.
1: Jak jde o kapelu Slide, tak je jasný, že tam je taky čtverec jako Brno, tak já říkám 1945.
0: No, tak samozřejmě 6, zase byl by je
1: 7.
0: Nody držák, pardon, Nody holder je ročník 1946.
1: No tak jsem tam v podstatě byl na chvíli.
0: No, on určitě taky.
1: Hele, kolik se to bylo 46? No tak 46, všechno krásný, no. Takže on je kulatej. Snad ho ještě tady máme někde. No, jako. Tak, pojďme dál do třetice.
0: A počkej, z kulatýho držáku by to padalo, ne?
1: To nevím, ty jsi na, přes ty držáky expert, začal se jí prodávat nebo co. Každopádně, jedeme furt na stejný vlně, to je dnešek je fakt zajímavý, protože další je... Souvlám, tohoto písničku jsem nechtěl, no. Gypsy Queen, kapela Uriah Heep, já si myslím, že nejednou jelo společné turné kapela Slade a Uriah Heep.
0: No to určitě minimálně možná, no.
1: Já mám hozený do jednoho koše. Já prostě taky, celý no. život.
0: Proto jsem se splet, protože od roku 86 se tam vyskytoval zpěvák Bernie Shaw.
1: Takže v podstatě 2 měsíce potom, co já jsem se narodil, naskočil do Uriah Heep Bernie.
0: No.
1: To je taková, jsem se tak spojil dohromady, člověk musí v tom životě hledat nějaký spojitosti, že jo. To je vokál. Dobře, Bernie bude ročník třeba co, jako někdo ze Slade?
0: Prosím tě, to jako skoro, a nebo taky vůbec, no.
1: Díky.
0: Jo, není záček, pondělí.
1: 1950.
0: No, ne.
1: Dobře.
0: Tak já ti dám druhou možnost.
1: 1955.
0: Výjimečně, jsi to ty, tak dvakrát blbě. Bernie Shaw je ročník 1956.
1: No, tak ale uznej, no.
0: No, neuznávám.
1: Dobře, tak každopádně teď jsme se povinovali člověku, který tam naskočil až prostě 2 měsíce po mým narození, což je teda poměrně dost pozdě v historii kapely Uriah Heep, podle mě už byla na sklonku. Tak všechno všem?
0: No, třeba držák, ten držel furt ve Sladech, viď, a tenhle ne, no.
1: Prostě drží dodnes.
0: No. Turbo Negro tam nemáš, nemám, takže jejich zpěváka řešit nebudem, ale má dneska narozeniny.
1: Něco mi říká, že Turbo Negro v tomhletom dnešním výčtu byl jediná opravdu relativně mladá kapela.
0: Je to tak, ano. Hank von Helvet se narodil v 72. No, ale to ty se nedozvíš.
1: Myslím, mě tady píšou, že nějaký e-mail mi spadl do spamové karantény, já se musím věnovat tomuhle. Pojďme už.
0: Prosím, jdeme na všechno podstatné, co se děje.
1: Solíčko. Co to včera ráno v hlavě tohle.
2: Na rádiu Rockzone.
0: Z pražské náplavky sjela nezabržděná dodávka. Rusko masivně zautočilo na Kyjev a Hamilton získal první triumf ve Ferrari. Hasiči v Praze zasahovali u nezabržděné dodávky. Ta v centru Prahy sjela u Jiráskova mostu z náplavky nad vodu. Zadním podvozkem přitom zůstala viset. Podle mluvčí hasičů Kateřiny Benešové hasiči dodávku zakotvili k pevnému bodu, aby bylo možné ji vytáhnout. V Česku roste počet falešných dokladů. Nechávají si je zhotovit cizinci. Nejčastěji se jedná o Rusy a Ukrajince. Policie za poslední 4 roky strojnásobila počty pobytových kontrol cizinců. Jedna z posledních velkých akcí proběhla na konci letošního dubna v 5 krajích. Cizinečtí policisté spolu s celníky, inspektory dopravy i finančním ředitelstvím kontrolovali vozidla na desítkách míst na klíčových komunikacích v Královéhradeckém, Jihomoravském, Moravskoslezském, Zlínském kraji a na Vysočině. Prověřili přes 2600 aut a zkontrolovali téměř 9000 osob. Cizinci si padělané doklady opatřují podle zjištění zpravodajského serveru iDnes.cz často přes internet. Dají se pořídit už od 5000 korun. Rusko v noci zautočilo na zbrojovky a vojenská letiště v Kyjevě, Dnipru a Charkově. Podle ukrajinských úřadů si údery vyžádaly životy nejméně 9 lidí, desítky dalších utrpěly zranění. V ukrajinské metropoli je přes 140 tisíc domácností bez elektřiny a hoří slavný pravoslavný klášter Kyjevsko-Pečerská lávra, který je zapsaný na seznamu světového dědictví UNESCO.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Britský jezdec Lewis Hamilton vyhrál velkou cenu katalánska vozů Formule 1 a vybojoval první triumf ve Ferrari. 7násobný mistr světa porazil na trati v Barceloně o 19,5 sekundy krajana George Russella z Mercedesu. Třetí dojel úřadující světový šampion Brit Lando Norris z McLarenu. Do kina můžete skočit na hvězdně obsazený americký snímek Vládci vesmíru a těšit se můžete na legendární svět Eternie v moderním filmovém zpracování. Víc už poví Saša Ptáčková.
3: Prince Adam se znovu stává He-Manem, aby ochránil kouzelnou planetu Eternia před silami temnoty.
4: Why did you send me away?
5: I wanted you to be safe. So I sent you to a place I knew that they'd never find you.
3: Brothers. Do hry se vrací i legendární nepřátelé, kteří ohrožují rovnováhu celého světa. Osud

0: království tak znovu závisí na síle meče moci a odvaze jeho nositele.
1: Dnes oblačná špolesto, co jsi tady chtěl povídat, no? Ne, dobře, tak jo, oblačná špolesto, na se beru nějaký přehánky maxima kolem 20 a teď si povídej. Teď je na tebe jedno zvědavý.
2: No jasně, protože pochopitelně všichni netrpělivě čekají na další porci muziky. Hráme si tentokrát Offspring nebo No Doubt.
3: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 10.17, my si dáme opět informace z dopravy od Jakuba. Kubo, jak to vypadá?
2: Čau Tome, hezké dopoledne. Stále čekejte zdržení na Kbelské ulici ve směru do Letňan. Dopravní nehoda u Proseka ale byla již odstraněna a kolona se bude postupně rozjíždět. Bouralo se na Legerově ulici ve směru do centra za křižovatkou s Vencigovou. Očekávejte celkově zdržení v koloně tradičně od Nuselského mostu. Kilometrová kolona se táhne na Bělohorské centra před Vypichem a silný provoz čekejte také na Kukulově ulici směrem na Vypich od Plzeňské. Z Global Assistance Kuba.
1: Díky, Kubo, za info. No a před námi Black Label Society.
0: Radio Rockzone.
3: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
4: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
5: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
6: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
7: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
8: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
9: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: 90ky k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na rádiu Rock Zone.

0: Naprostá klasika od ACDC na Radio Rock Zone, 10:30 a já jen v rychlosti v tuhletu chvíli upozorním, nebo spíše taky oznámím hosta tohoto týdne, tedy hosta dalšího dílu pořadu Odposlech Toma Fredo, dorazí, myslím si, že pro spoustu z nás v podstatě legenda, český kytarista, zpěvák, textař, ale taky vlastně spisovatel a především frontman skupiny Mňága Žorb, Petr Fiala. Tedy Petr Fiala z Mňágy bude hostem tohoto týdne, tedy upozorňují tento čtvrtek o 13 hodin, jak už to bývá zvykem. Další díl pořadu Odposlech Toma Fredeho, frontman Mňágy a Žďor Petr Fiala.
1: Radio Rock Zone.
2: Léto, Liberec a ta nejlepší muzika na čtyřech stagech. 32. ročník festivalu Benátská s Impulzem vypukne 23. až 26. července a jako hlavní zahraniční hvězda dorazí legendární Roxette. Těšte se i na absolutní špičku české a slovenské scény. Kapely Lucie, Činasky, Škvor, Richarda Millera, Dr. Pepe a desítky dalších. Nejvýhodnější vstupenky nakupujte právě teď na www.benácká.cz. Benácká, pojďte se bavit.
3: Rocková balada je už dneska odborný termín. Znamená většinou pomalou hardrockovou píseň. Je to vášnivý ploužák se zpěvákem těžce prožívajícím své city a často i s dramatickým kytarovým soulem. Těm baladám se nejvíc dařilo v 80. a 90. ale mají své věčné publikum i dnes. Večer v 11. na Radio Rock Zone.

0: Tak tomuhle snad netřeba cokoliv dodávat. Satisfaction Rolling Stones na Radio Rock Zone.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Narychlá doprava ode mě. Tak, na dálnici D1 na 57. kilometru směrem od Brna na Prahu havarovala dvě osobní auta. Na místě je blokovaný levý jízdní pruh. Na místě počítejte se zhruba 2-kilometrovou kolonou. No a v centru Brna v Křenové ulici dejte pozor na nepojízdný nákladní auto.
1: Radio Rock Zone.
2: Potisk, trička, byla CZ.
3: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
4: V tom musí být celá liška.
5: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám je auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
4: No jasně, všechno u nás doma.
5: I moje hračky. Děkuju.
6: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
7: Jsme energie tohoto města.
8: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. V DM vždy výhodně.
9: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
10: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
11: Notino. Today is yours. Feel good.
12: Získat praxi nebo mít vlastní biznis už při studiu? U nás je to možné. Přijďte se přesvědčit na den otevřených dveří na Newton University a Vysoké školy STINC. Připravíme vás na úspěšnou kariéru ve světě biznisu a financí. Více nejen o praxích naleznete na newton.university a stink.cz.
13: Polední 90. Vybíráme pro tebe největší rokový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Radio Rock Zone.
1: Radio Rock Zone.
14: Muzika na tělo.

0: MC5 a Tom Morello, ano, Tom Morello taky, opravdu úžasný koncert na Rock for People, tak to jen takový oslý mostek a takový jako ještě flashback, přece jenom festival skončil teprve včera vlastně, podle všeho, co jsem se tak dočetl, tak Iron Maiden byl opravdu skvělý. Vyvrcholení letošního ročníku festivalu Rock for People, uvidíme, jestli vyvrcholí i Pišto. Je to na něm ostatně jako vždycky.
1: Děkuji no. Za toto privilegium. Máme 11. dopolední a než to přijde, tak co bych vám tak... No, v Brně...
0: Hollywood Undead. No jasně, Soda ale...
1: Music Clubu.
0: Pozor, taky samozřejmě naprosto skvělý The Truth Is Out There, takže doporučujeme pochopitelně obě kapely. Žádný, jakože předkapela nikoho nezajímá a pak ta hlavní.
1: Jako za mě, já bych třeba radši na ty The Truth Is Out There, než...
0: No, proč no. Ne, proti gustu.
1: Ale počkám se, až budou v Praze, víš.
0: Samozřejmě.
1: Jestli mi jako rozumíš.
0: Naprosto.
1: Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Syn norské korunní princezny dostal 4letý trest za znásilnění. Hormuzský průliv se otevře a naši fotbalisté si užili rodeo. Očkování doporučované dívkám by měli zvážit i chlapci. Lékaři varují, že takzvaný HPV virus, způsobující rakovinu děložního čípku, dokáže zatopit i mladým mužům. Onkolog Milan Vošmik nám vysvětlil, že tento patogen už ženy trápí čím dál míň.
3: Karcinomy čípku děložního jsou naštěstí spíše v poklesu, kde velkou roli hrají screeningová vyšetření v ordinacích gynekologů. Velký problém jsou nádory ústní části hltanu, to znamená patrová mandle a kořen jazyka.
1: A právě s tímto typem rakoviny nejčastěji bojují muži. Nemoci se dá přitom předejít obyčejným očkováním. Nejlepší je si pro vakcínu proti HPV viru dojít mezi 11. a 15. narozeninami, kdy ho navíc hradí zdravotní pojišťovny. Syn norské korunní princezny dostal 4letý trest. Soud v Oslu uznal 29-letého Høybyho vinným ze 2 ze 4 případů znásilnění, ze kterých byl obvinění. Dopustil se také domácího násilí. Mladý muž z královské rodiny obvinění ze znásilnění odmítá a může se proti rozsudku odvolat. V pátek se otevře Hormuzský průliv, oznámil to americký prezident Trump s tím, že se tak stane, jakmile bude podepsaná mírová dohoda s Íránem. Obě strany uvedly, že dohoda vstoupí v platnost v pátek. Trump současně pro deník New York Times uvedl, že je připravený obnovit útoky, pokud Teherán nepřistoupí na konečnou dohodu o svém jaderném programu, anebo ze Spojených států učiní strážce Blízkého východu výměnou za pětinu příjmů regionu.
2: Posloucháte Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Naši fotbalisté se vrátili k tréninku. První část víkendu mělo mužstvo na základně u Dallasu volno. Hráči zavítali na místní rodeo. Nyní už se národní tým naplno chystá na čtvrteční druhý zápas na šampionátu proti Jihoafrické republice. V Texasu se bude Koupkův výběr chystat do zítřka. Poté odcestuje do Atlanty. Základní část zakončí české mužstvo proti Mexiku v tamní metropoli. Jack White chystá nové album, jmenovat se má Frozen Charlotte a vyjde 10. července. Jedná se o 7. solový počin tohoto umělce, který následuje po jeho platce s názvem No Name z roku 2024. White pustil do světa už i první ochutnávku. Single Dollar Bill si můžete dát v rokových zprávách na rockzone.cz.
0: Teď přijde ta část, kdy můžeš říct, jak bude.
1: Dnes bude oblačno až pojasno. Na severu nějaký přehánky, maxima tak různě kolem 20, řekněme.
0: To byl od tebe kratší refren, než jsme snad doufali.
1: Jo. Ale refren, to je kytarový solo, to je zbytečný, hele.
0: Je to tak, souhlasím.
1: Stačí dobrý riff a víc nepotřebuješ.
0: Ano, pojďme zkontrolovat další skvělý refrény, třeba od pražského výběru Alter Bridge nebo Linkin Park.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak, dáme si poslední dostaveníčko s Kubou ohledně dopravy. Nazdar.
2: Čau Tome, pěkné dopoledne. S pomalým provozem počítejte na cestě do Letňan po Kbelské ulici v úseku od Hloubětina po odbočku na Prosek. Na dopravní nehodu dejte pozor na Evropské ulici z centra u křižovatky s Gymnazijní. Doprava tam zpomaluje. Zhruba kilometrová kolona vás čeká na Bělohorské z centra před Vypichem. Zdržení je tam podle řidičů kolem čtvrt hodiny. Na Palackého ulici u Vodičkovy boural osobák a dodávka a na Perutské ulici na Vinohradech u depa se srazila dvě osobní auta. Z Global Assistance z Kuba.
1: Kubo, díky za info. My si dáme si živák Inexis, mám pro vás taky Foo Fighters.
0: Radio Rock Zone. Češi na mistrovství světa po 20 letech? To si zaslouží něco speciálního. Zapoj svou partu a rozjeď vlastní šampionát na typovačky.cz. Zdarma, bez sázek, za to s pořádnou náloží vtípků a zábavy. 90ky k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na rádiu Rock Zone.

0: baby.
1: Oh, baby.
2: Radio Rock Zone, počasí.
1: Tak jo, už se nám to zatáhlo, krátce po 11:30, pojďme se podívat, jak to vypadá po aktualizaci předpovědi, v tuhle chvíli 17 stupňů, skoro zataženo, dnešek tedy bude už víceméně kupovitý, teda kupovitě oblačný, ano, to je takový ten krásný termín, kupovitá oblačnost, a v severovýchodní polovině území přehánky. No, dnešní odpolední maxima 21, na jižní Moravě 23 stupňů, k večeru bude oblačnosti ubývat, místy dokonce zpátky až do vyjasnění. V noci to klesne k 11 stupňům, úterý v Čechách bude polojasno až oblačno, postupně až zataženo a od západu místy déšť nebo přehánky. Na západě později výjimečně i bouřky, na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno, během dnes postupným přibývá oblačnosti a večer s ojedinělými přehánkami, teploty do 24, jižní Morava zase o něco teplejší až 26.
2: Radio Rock Zone.
3: Rocková balada je už dneska odborný termín. Znamená většinou pomalou hardrockovou píseň. Je to vášnivý ploužák se zpěvákem těžce prožívajícím své city a často i s dramatickým kytarovým sólem. Těm baladám se nejvíc dařilo v 80. a 90. ale mají své věčné publikum i dnes. Večer v 11. na Radio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: OK, dáme ještě jednu rychlou dopravu. A v této hodině v Praze v Plzeňské ulici na křižovatce s Práchnerovou se zrazila dvě vozidla, počítejte s omezením. No a ještě zmíním, v Mělníku na náměstí Karla IV. Narazilo osobní auto do zábradlí, počítejte taktéž s omezením.
0: Radio Rock Zone.
2: Léto, Liberec a ta nejlepší muzika na čtyřech stagech. 32. ročník festivalu Benátská s Impulzem vypukne 23. až 26. července a jako hlavní zahraniční hvězda dorazí legendární Roxette. Těšte se i na absolutní špičku české a slovenské scény. Kapely Lucie, Činasky, Škvor, Richarda Millera, Dr. Pepe a desítky dalších. Nejvýhodnější vstupenky nakupujte právě teď na www.benácká.cz. Benácká, pojďte se bavit.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
5: Využijte je k pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. Pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na DEK.cz.
7: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
8: Máte pocit, že vám něco chybí? Možná čas, nebo radost? A možná hodinky z Helvety.cz. Jsme specialisté na kvalitní hodinky. Udělejte si radost na Helvety.cz. Víc jinde nedostanete.
9: Jsme CH Vodní stavby, pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz.
10: Má tvoje oblíbená kapela na to dostat se až na vrchol žebříčku? Právě tvůj hlas může rozhodnout o tom, kdo ovládne další Českou desítku s Aňou. Poslouchej Českou desítku s Aňou každou středu v 9 večer a v repríze v sobotu ve stejný čas. Mladá hudba, která si zaslouží tvoji pozornost. To je Česká desítka s Aňou na Radio Rock Zone.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Dáme si další zprávy, je tady Pišto.
1: Jo, je to tak. Ty něcky tak dneska jako rozhodíš.
0: Ale čím? Já nedělám nic jiného, než že prostě řeknu, seš tady, vole, dělej.
1: No tak dobře, tak jsem tady, no. A co? Shelter, ty tam taky budou.
0: Nekece, ale kde?
1: No v na Cargo Gallery.
0: Mm-hmm. Dneska?
1: No, dneska.
0: No jo, vlastně.
1: Jo, je pondělí.
0: Jindy je prostě.
1: Je pondělí, to poznáme, vy to taky
0: super
1: poznáte. A to asi stačí, jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Do Česka dorazí tropy, ceny ropy klesly a hokejisté Caroliny získali Stanley Cup. Počasí chystá otočku, Češi se mohou začít chystat na vedra. Zatímco dnes ještě budou teploty kroužit kolem 20, už zítra zamíří na 24, na Moravě i 26 stupňů. V pátek počasí ještě přitopí, místy bude i 33 stupňů. A teplotní vrchol nás čeká o víkendu. Pod slunečnou oblohou meteorologové očekávají až 35 stupňů. A v dalším týdnu už by zase teploty měly postupně klesat k běžným hodnotám kolem 26. Pražskému hradu chodí stovky žádostí o milost. Kancelář prezidenta republiky jim vyhoví pouze výjimečně, a to zastavením trestního stíhání, zmírněním nebo odpuštěním trestu. Hlava státu má možnost i zahladit odsouzení. V takovém případě se čin vymaže z trestního rejstříku. Aktuální statistiku přidává Filip Platoš z odboru komunikace prezidentské kanceláře.
3: V letošním roce bylo do kanceláře prezidenta republiky doručeno bezmála 450 žádostí o milost. Za celý loňský rok jsme jich pak evidovali celkem 1196.
1: Milosti u nás nejčastěji udílel Václav Havel, 26 jich ale rozdal i Pavlův předchůdce Miloš Zeman. Ceny ropy klesly na nejnižší úroveň od března. Stalo se tak po oznámení, že Spojené státy a Irán v pátek podepíší memorandum o mírové dohodě. Americký prezident Trump prohlásil, že Hormuzský průliv se otevře pro plavbu bez poplatků a že také skončí americká námořní blokáda iránských přístavů. Iránská tisková agentura uvedla, že návrh dohody požaduje opětovné otevření Hormuzského průlivu během 30 dnů. Barel severomorské ropy Brent zlevnil o více jak 3,5 dolarů na bezmála $4.80.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Hokejisté Caroliny po 20 letech získali Stanley Cup. Hurricanes v 6. zápase porazili Vegas 3-0 a finálovou sérii ovládli 4-2 na zápasy. Carolina v boji o Stanley Cup prolétla suverénním způsobem. V průběhu playoff prohrála pouhé 3 zápasy a došla si pro druhý Stanley Cup v klubové historii. Pořadatelé Rock for People odtajnili cucky příštího ročníku. Ten proběhne od 2. do 5. června. Nejvýhodnější vstupenky na rok 2027 budou v předprodeji od středy prostřednictvím Rock for People Clubu. Veřejný prodej vstupenek pak začne ve čtvrtek. A pokud nechcete kupovat zajíce v pytli, oznámen už byl první headliner. Kdo to asi tak bude?
0: To vůbec nevím. Ty máš pocit, že všichni znají Blink 182?
1: Ano.
0: Dobře.
1: Pro 20. ročník to budou Blink 182.
0: OK. Samozřejmě tak i další headliny vám zase brzy jako představíme s předstihem, protože prostě my to spíš umíme.
1: To víme, no. Ne, tak ale cucky, tak předtím se ti nelíbily drobky, tak jsem také dal cucky, no.
0: Cucky teda zajímavý, to sně... Takhle, zvedlo mi to obočí, to je
1: no,
0: pravda. Jako.
1: Ne, dobře.
0: Poutal si.
1: Dnes oblačno až polojasno, na severu nějaký přehánky, maxima kolem 20.
0: Perfektní, teď už 90-ková muzika, dáme si Green Day, Verve, nebo taky Cardigans.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 12.21, dáme první dopravu na dálnici D1 u sjezdu na Hladké Životice. Na 329. kilometru směrem na Prahu probíhá úklid vozovky po nehodě. Místo je průjezdný levým pruhem, kolona má asi kilometr. D11, 6,5 kilometr směrem od Hradce Králové na Prahu stojí u krajnice nepojízdný vozidlo. No a v Plzni v ulici Na Dlouhých u křižovatky s ulicí Ke Kukačce blokuje provoz porouchaný nákladní auto. Doprava v místě zpomaluje.
0: Radio Rock Zone.
2: Narozeninový 20. ročník festivalu Mighty Sounds znamená spoustu hudebních dárků. Pennywise, Skindred, Asian Dub Foundation, Agnostic Front, The Baboon Show, Gutalax a mnoho dalších. Nebude chybět divadlo, DJs, skvělé jídlo a oslava narozenin, tak doraž i ty. Mighty Sounds 26. až 28. června, Tábor.
3: Víkend ve znamení tří sester a sportu. Tři sestry Open Air Tour 2026. Pátek 26.6. Brandýs nad Labem, Letní Knohouštka a v sobotu 27.6. Brňany, areál pivovaru Kneisel. Oba tyto koncerty propojuje cyklistický závod zvaný Brbr Tour. Koncert, kolo, koncert. Na čepu nebude chybět pivo tři sestry. Začátek koncertů 18.30. Více informací najdete na www.trisestry.cz.
4: Čtěte červnové vydání časopisu Headliner, které je opět nacpané hudbou. Exkluzivní rozhovor s Julianem Lennonem, past o fotrovství i nohavicovi a festivalové speciály. Headliner, to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci 3+1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Dekfoam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Dekfoam pro stavební výplně zdarma. Více na Dek.cz.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
9: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
10: V tom musí být celá liška.
11: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto.
12: I tramvaje, co mě vozí do školy.
13: No jasně, všechno u nás doma.
14: I moje hračky.
15: Děkuju.
16: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
17: Jsme energie tohoto města.
18: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
19: Myslím, že to bude za C. Gumák.
18: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
1: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
10: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rokových živáků non-stop. Nekonečný koncert na rádiu Rock Zone.

0: Divák Red Hotu na Radio Rock Zone.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Podíváme se do Prahy v ulici Československého exilu u Sofijského náměstí. Zasahuje záchranná služba a policie u nehody osobního auta. Počítejte s omezením. Kolona se zatím netvoří. No a na trase Prachatice a Netolice u odbočky na Hracholusky tam se střetla dvě auta s opatrností, je vozovka průjezdná kivadlově.
1: Radio Rock Zone. Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.
2: Rocková balada je už dneska odborný termín. Znamená většinou pomalou hardrockovou píseň. Je to vášnivý ploužák se zpěvákem těžce prožívajícím své city a často i s dramatickým kytarovým sólem. A těm baladám se nejvíc dařilo v 80. a 90. ale mají své věčné publikum i dnes. Večer v 11. na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Blíží se 13. hodina, poslední doprava v této hodině. Připomínám Prahu, ulici Československého exilu u Sofijského náměstí. Zasahuje záchranná služba a policie u nehody osobáku. Počítejte s omezením, kolona se zatím netvoří. V Horoměřický, tedy taktéž v Praze, u křižovatky s ulicí v Šáreckém údolí bourala dvě auta. Projedete s omezením, no a do třetice Praha, Plzeňská ulice na křižovatce s Práchnerovou, dvě auta v sobě, počítejte s omezením.
0: Radio Rock Zone.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
7: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedných dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
10: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255-700-707 nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na Rádiu Rockzone.
0: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Polední 90 za náma, půl minuta do 13. hodiny, hezký pondělní odpoledne vám přeje Tomáš Frede. Je tady taky Pišto, dáme si ještě jedny zprávy s ním.
1: Dobré, pravé, rané, poctivé, nefalšované, tradiční pondělní, lehce zatažené odpoledne.
0: Koncert hodnej headlinera.
1: Děkuji. Headliner v Brně dneska Hollywood Undead a headliner v Praze jednoznačně René Trosman u Malého Glena.
0: Bez pochyby.
1: Není o čem.
0: Není.
1: Jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Z pražské náplavky sjela nezabržděná do

0: který byl právě na svém světovém turné. Za měsíc měl vystoupit i v Praze, bylo mu teprve 32 let. Poprad spouští leteckou linku do Prahy, ta bude konkurovat vlakům a autobusům, které jezdí na denní bázi. Na nové spoje se nasadí Airbusy A320 a létat mají až 3x v týdnu.
1: Lietadlá mezi Prahou a Popradom začnou premávat od októbra, a to vo čtvrtok, sobotu a neděli. Znamená to, že z metropoly Česka sa cestující dostanou do Tatier přibližně za hodinu, na místo zhruba 7 hodin strávených vo vlaku či 9 v autobuse. Ceny leteniek zatiaľ nie sú známe, ale ak si ich klient zakúpi skôr, nemali by presiahnuť sumu 650 korún. Z Prahy sa aktuálne lieta na Slovensko denne iba do Košíc. Josef Bálko, Poprad.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Naši volejbalisté v evropské lize poprvé prohráli. Po 3 výhrách podlehli Výhlavě Dánsku 2-3. Poslední turnaj základní části evropské ligy čeká české volejbalisty příští týden v Gruzii, kde se utkají se Španělskem a domácím celkem. Jack White chystá nové album, jmenovat se má Frozen Charlotte a vyjde 10. července. Jedná se o 7. sólový počin, který následuje po jeho platce s názvem No Name z roku 24. A White pustil do světa už i první ochutnávku, jmenuje se Dollar Bill a můžete si ji dát v rokových zprávách na rockzone.cz. Dnes čekejte oblačno až polojasno, na severu nějaký přehánky, maxima kolem 20.
3: Děkujeme pěkně, další muzika ode mě dáme si třeba Vysáče, mám pro vás ovšem taky třeba právě teď 30 Seconds to Mars.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Krátce po čtvrté na dvě a podíváme se na to. V Plzni v ulici U školky došlo k nehodě dvou osobních aut, počítejte s omezením. V Praze v Průmyslový směrem na Hloubětínu křižovatky s objízdnou bouralo osobní auto s kamionem, počítejte se zdržením v kratší koloně. No a na dálnici D1 na 173. kilometru směrem na Brno stojí na krajnici porouchaný auto. Dejte majzla.
0: Radio Rock Zone.
2: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
6: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
8: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Psáno s Y.
9: S Rockzonem na DABu i na Sněžník se vyhrabu.
10: Radio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
11: Novinka. Exkluzivně na Radio Rockzone.

0: Radio Rockzone, kam dnes naživo.
1: Ano, ještě jednou připomenu, co kde dneska večer, samozřejmě pondělí, takže ten seznam není nijak extra dlouhý, přesto jsou to moc hezký záležitosti. Začnu Brnem, kde je asi ta nejvíc akce, tedy co do velikosti, troufám si říct určitě, v brněnském Sono Music Clubu Hollywood Undead a The Truth Is Out There. No a pak už jenom Praha, v Bike Jesus Agriculture a taky Healing Wound. Shelter jsou v Cargo Galerii, Lily Marlen v Malostranský besedě a René Trossman u Malého Glena.
0: Radio Rock Zone.
2: Rocková balada je už dneska odborný termín. Znamená většinou pomalou hardrockovou píseň. Je to vášnivý ploužák se zpěvákem těžce prožívajícím své city a často i s dramatickým kytarovým soulem. A těm baladám se nejvíc dařilo v 80. a 90. ale mají své věčné publikum i dnes. Večer v 11. na Radio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone.
1: Češi na mistrovství světa po 20 letech? To si zaslouží něco speciálního. Zapoj svou partu a rozjeď vlastní šampionát na typovačky.cz. Zdarma, bez sázek, za to s pořádnou náloží vtípků a zábavy.
2: Máte ambice? Tak pojďte. Den otevřených dveří na Newton University vám ukáže, že úspěšné podnikání můžete rozjet už při škole. Studium, které není jen teorie, ale praktický skillset pro svět biznisu. Newton University. Připravujeme studenty na úspěch ve světě biznisu. Více na newton.university.
3: Máte pocit, že vám něco chybí? Možná čas? Nebo radost? A možná hodinky z Helvety.cz. Jsme specialisté na kvalitní hodinky. Udělejte si radost na helvety.cz. Víc jinde nedostanete.
4: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
5: Notino. Today is yours. Feel good.
6: A teď pozor. Extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
7: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
8: Chceš vědět, co se děje na scéně, v backstage i v éteru?
9: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
8: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
9: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na kus řeči s Frankem.
8: Tak dej odběr našemu kanálu.
0: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Kapela Blur i Song 2 na rádiu Rock Zone. Tak přátelé, za necelou minutu je tady 14. hodina, což znamená, že se vám po víkendové přestávce opětovně od mikrofonu hlásí Šimon Kalousek. Krásný pondělní odpoledne všem, 15. červen 2026, Vítkové mají dneska svátek, tak pánové, všechno krásný. No a kdybyste to náhodou nevěděli, tak dneska je taky Světový den větru nebo Světový den proti násilí na seniorech. Každopádně před náma první společný zprávy s Veronikou, která už je tady se mnou. Ahoj.
1: Ahoj, na mě tady teď vyjelo, že vláda schválila zrušení poplatků za Českou televizi a za rozhlas. Rozhlas má dostat 2 miliardy. O tom si řekneme v dalších zprávách, protože to teď vyjelo narychlo. Kdybyste přemýšleli, kam večer vyrazit, Lil Marlene dneska v Praze v Malostranský besedě, René Trossman u malého Glena. Když popojedeme kousek dál, tak v Sono Music Clubu v Brně, Hollywood Undead a Trust in Out There. Vy samozřejmě sledujte naše sociální sítě a nebo třeba sekci Club Life na našem webu. Každý den tam máte tip, kam můžete večer vyrazit. No a teď už všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Petřínská lanovka bude do roku 2030 bezbariérová. Trhy si brousí zuby na levnější ropu a Rock for People uzavřeli Iron Maiden. Všechny 3 stanice Petřínské lanovky čekají bezbariérové úpravy. Na

0: spouští leteckou linku do Prahy. Ta bude konkurovat vlakům a autobusům, které jezdí na denní bázi. Na nové spoje se nasadí Airbusy A320 a letat mají až třikrát za týden.
1: Lietadlá mezi Prahou a Popradom začnou premávat od októbra, a to vo čtvrtok, sobotu a neděli. Znamená to, že z metropoly Česka sa cestujúci dostanú do Tatier približne za hodinu, na miesto zhruba 7 hodín strávených vo vlaku či 9 v autobuse. Ceny leteniek zatiaľ nie sú známe, ale ak si ich klient zakúpi skôr, nemali by presiahnuť sumu 650 korún. Z Prahy sa aktuálne lieta na Slovensko denne iba do Košíc. Josef Balko, Poprad.
2: Fotbalové mistrovství sveta na rádiu Rockzone.
0: Úřadující mistři světa z Argentiny vstoupí do šampionátu zápasem proti Alžírsku. Kapitán Lionel Messi si připíše svůj 200. reprezentační start. Pro 38-letou hvězdu půjde velmi pravděpodobně o poslední mistrovství světa v kariéře. Argentina bude usilovat o obhajobu titulu z Kataru 2022. Ve stejné skupině se utkají také Rakousko a nováček Jordánsko. Festival Rock for People zakončili v Hradci Králové britští Iron Maiden. Letošní ročník byl téměř vyprodaný a dorazilo na něj přes 50 tisíc lidí. Mezi fanoušky v areálu nechyběl ani náš prezident Petr Pavel. Pořadatelé už oznámili termín příštího roku. Ten se uskuteční od 2. do 5. června 27. No a první potvrzenou hvězdou jsou Blink 182. V noci bude jasno až polojasno, kránu na západě přibude oblačnosti, teploty klesnou na 11 až 6 stupňů. V úterý bude v Čechách postupně přibývat oblačnosti a od západu se místy objeví déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku jasno až polojasno, večer sem tam přehánky. Nejvyšší úterní teploty 19 až 24, no a na jižní Moravě až 26.
3: Tak jo, děkujeme pěkně, po 14. hodině si tady z muziky dáme Green Day, bude tu taky Tom Petty s kaplou Heartbreakers a na úvod hodiny Rammsteini a jejich Zone.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Kapela Bon Jovi, rok 1987, legendární album Slippery When Wet, na kterém najdete i tuhle hitovku Living on a Prayer právě teď na Rádiu Rockzone.
1: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: Je to tak, jdeme se podívat na silnice, 14 hodin 19 minut, Lenka nám popíše aktuální situaci v Praze, ahoj.
2: Ahoj Šimone, hezké odpoledne, kolona je v Bělohorské vesmíru z centra před Vypichem. Se zdržením počítejte také v Kubelské vesmíru do Letňan a silný provoz je na Štěrboholské spojce vesmíru na Smíchov mezi Běchovicemi a Štěrboholi. Z Global Assistance, Lenka.
0: Lenko, děkuju, podíváme se v rychlosti, jak to vypadá i mimo hlavní město. Na trase Čáslav-Krudim u odbočky na Horní Bučice havarovaly dvě osobní auta, na místě zasahují všechny záchranné složky a policie, blokovaný jeden jízdní pruh. V Pardubicích v Teplého ulici havarovalo osobní auto s nákladňákem a provoz je tam částečně blokovaný, takže počítejte se zdržením. A pozor taky v Bohumíně v ulici 9. května na kruhovém objezdu, tam zasahují záchranné složky u střetu osobního auta s cyklistou, takže tam očekávejte silný provoz. Anglicky Joe za chvíli a předtím taky aktuální novinka od kapely Pretty Reckless, Love Me.
1: Radio Rock Zone. Stavebniny DEK přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na DEK.cz.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
7: S Rockzonem na DABu i na Radhošce vyhrabu.
8: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Novinka. Exkluzivně na Rádiu Rockzone.

0: Rádio Rockzone, počasí.
1: Česko je aktuálně většinou oblačno, teploty v průměru kolem 18 stupňů. V noci na zítřek čekáme jasnou oblohu, teploty klesnou na 11 až 6 stupňů. Zítra tedy v úterý bude v Čechách postupně přibývat oblačnosti a od západu se místy objeví déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku jasno až polojasno, ojediněle přehánky až večer. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů na jižní Moravě můžeme naměřit až 26. Co dáme dál? Cream anebo taky Alice Cooper Up All Night?
0: Radio Rock Zone. Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: Léto, Liberec a ta nejlepší muzika na čtyřech stagech. 32. ročník festivalu Benátská s Impulzem vypukne 23. až 26. července a jako hlavní zahraniční hvězda dorazí legendární Roxette. Těšte se i na absolutní špičku české a slovenské scény. Kapely Lucie, Činasky, Škvor, Richarda Millera, Dr. Pepe a desítky dalších. Nejvýhodnější vstupenky nakupujte právě teď na www.benácka.cz. Benácka, pojďte se bavit.
3: Rocková balada je už dneska odborný termín. Znamená většinou pomalou hardrockovou píseň. Je to vášnivý ploužák se zpěvákem těžce prožívajícím své city a často i s dramatickým kytarovým sólem. Těm baladám se nejvíc dařilo v 80. a 90. ale mají své věčné publikum i dnes. Večer v 11. na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
1: Tak než si tady dáme v 15 hodin další zprávy s Veronikou, omrkneme ještě jednou situaci na silnici 1445. Na trase z Ústí nad Orlicí do Český Třebový u Dlouhý Třebový se srazily dvě osobní auta, doprava tam zpomaluje. V Aši v hlavní ulici u křižovatky se Šaldovou havarovaly dva osobáky a částečně blokují dopravu. A pozor taky na Blanensku v Boskovicích v Sokolské ulici u křižovatky s ulicí doktora Svěráka, bouraly tam dvě osobní auta, projedete s omezením.
0: Radio Rock Zone.
2: Jsme CH Vodní stavby, pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz.
3: Obdivujte nejkrásnější výhledy v Salzburku a Solné komoře. Zubačkou na Schaffberg lodí po Wolfgangse, lanovkou na pevnost Hohen Salzburg nebo výtahem na Mnišskou horu nad střechy Salzburku. Jízdenky koupíte online. Užijte si jedinečné poklady Salzburku a Salzkammergut z jiné perspektivy. Léto v Salzbursku. Proto žijeme.
4: Jaké pan

0: obuv ví.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Fredeho na Rádiu Rock Zone.
5: Rádio Rock Zone.
6: Muzika na tělo.

0: I Want It All, kapela Rise Against na rádiu Rock Zone. Tak přátelé, za půl minuty je tady 15. hodina, z moderátorský židle vás opětovně zdraví Šimon Kalousek. Krásný pondělní odpoledne, se mnou taky ve studiu Šverča, pojďme na další rychlej přehled zpráv, ahoj.
1: Ahoj, a než se vrhneme na ty zprávy, tak jenom tadyhle kouknem, kam večer za živou muzikou. V Praze u malýho Glena Lenet Rossman a třeba v klubu Bike Jesus Agriculture. Vy se ještě koukněte k nám na web do sekce Club Life nebo třeba na naše sociální sítě, máte tam další tipy, kam můžete večer zajít za fajn živou muzikou. No a teď už všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Vláda schválila zrušení poplatků pro média. Tragédie u Splitu má 4 české oběti a naši fotbalisté se pomalu chystají na další zápas mistrovství světa. Vláda schválila zrušení poplatků pro veřejnoprávní média. Po jednání kabinetu to řekl ministr kultury Otto Klempíř. Podle něj dostane Česká televize z rozpočtu 5 miliard 700 milionů korun, tedy o miliardu méně než letos. Český rozhlas pak bude mít částku skrouhnutou proti letošku o 350 milionů. Pražská katedrála svatého Víta má nové varhany. Ty vyjdou maximálně na 160 milionů korun. Většina peněz už se vybrala ve sbírce, do které se může veřejnost ještě pořád zapojit. Nové varhany, navazující na ty předchozí z dob baroka a renesance, představuje organolog Štěpán Svoboda.
3: Nástroj je to samozřejmě velký, protože i katedrála je velkým prostorem. Má 4 manuály pro hru rukama, pedál a celkem 122 rejstříků. Varhaník může nástroj ovládat ze dvou hracích stolů. Jeden je vestavěný, tedy je nahoře na kůru, a druhý mobilní.
1: Na nové varhany ve svatovické katedrále přispěli v národní sbírce tisíce dárců. Ti vybrali téměř 155 milionů korun. O nový nástroj usilovala církev 14 let. S myšlenkou prý tehdy přišel kardinál

0: Česku a teď přesně neví, komu fandit.
1: 54letý sympaťák Chris Geldmacher pracuje na zahradě už pěkně stylově, totiž v jeho africkém dresu. Srdce má poněkud rozpolcené.
2: Problémem je má rozpolcená loajalita. Chci, aby vyhrálo Česko i Jižní Afrika, takže se nemůžu rozhodnout.
1: Jak říká, má to těžké, hrají jeho stará a nová země, obě má rád. Na typování moc není a čeština mu jde stuha, ale přece.
3: Česky 3 a Sudafrika je...
1: Takže kéž by 3-1 pro Českou republiku. Chris má dosud živé vzpomínky na šampionát v jeho rodné zemi v roce 2010. Tehdy viděl na velkém plátně zápas domácích s Mexikem a na vlastní oči osmifinálový duel Holandsko-Slovensko. Maminka pochází ze země tulipánů. A teď ještě jednu věc, kdo pak, paní Hano a pane Chrisi, bude brát zlaté medaile z celého mistrovství?
4: Německo?
3: Brazil.
1: Tak to je pořád ještě ve hvězdách. Jan Čada, Provodov.
0: Jack White chystá nové album. Jmenovat se má Frozen Charlotte a vyjde 10. července. Jedná se o 7. solový počin tohoto umělce, který následuje po jeho place s názvem No Name z roku 24. White dokonce pustil do světa už i první ochutnávku. Single Dollar Bill je laděný do blues a vy si ho můžete poslechnout v rokových zprávách na rockzone.cz. V noci bude jasno až polojasno, k ránu na západě přibude oblačnosti, teploty klesnou na 11 až 6 stupňů. V úterý bude v Čechách postupně přibývat oblačnosti a od západu se místy objeví déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku jasno až polojasno, večer ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24 a na jižní Moravě až 26.
5: Děkujeme pěkně, po 15. hodině dáme Five Finger Death Punch, Cranberries a jako otvírák Horký žeslíže a jejich pecku Bernardin, tak ještě jednou krásný odpoledne.
6: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Legendární britská kapela, která uzavřela letošní ročník festivalu Rock for People v Hradci Králové, samozřejmě Iron Maiden, rok 1982 a věc z jejich legendárního alba Number of the Beast, Run to the Hills, právě teď na rádiu Rockzone.
1: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: Tak od metalové klasiky pojďme na silnice 1520. Lenko, jak to jede v Praze, ahoj.
2: Ahoj Šimone, hezké odpoledne. V křižovatce ulic Cukrovarská a Záví se střetlo osobní auto s motorkou. Počítejte s omezením provozu a se zdržením. Ve Vodičkově ulici u křižovatky z Palackého srazila tramvaj chodce. Na místě zasahují záchranáři, počítejte se zdržením. A v Tyrkově ulici za křižovatkou s ulicí Podchodovem za kruhovým objezdem směrem z centra se srazila dvě osobní auta. Z Global Assistance, Lenka.
0: Lenko, děkuju, já v Praze s dovolením ještě zůstanu. Aktuálně pozor taky na křižovatce ulic Jana Želivského a Vinohradská. Bouralo tam osobní auto s tramvají, počítejte se zdržením. A v ulici Kundratka u křižovatky s ulicí U Pekařky bouralo osobní auto s dodávkou. Na místě jsou záchranáři a projíždí se jedním jízdním pruhem. Mimo Prahu pozor na trase Železný Brod Turnov u odbočky na Huntířov, dva osobáky v sobě, a ve Vyškově v ulici Československé armády u kruhového objezdu taktéž bouraly dvě osobní auta, projedete tam s omezením. Všem řidičům šťastnou cestu, pokud možno bez podobných komplikací. Alanis Morissette za pár minut a předtím taky novinka od švédských Europe, One on One.
1: Radio Rock Zone.
3: Narozeninový 20. ročník festivalu Mighty Sounds znamená spoustu hudebních dárků. Pennywise, Skindred, Asian Dub Foundation, Agnostic Front, The Baboon Show, Gutalax a mnoho dalších. Nebude chybět divadlo, DJs, skvělé jídlo a oslava narozenin, tak doraž i ty. Mighty Sounds 26. až 28. června, Tábor.
4: Víkend ve znamení tří sester a sportu. Tři sestry Open Air Tour 2026. Pátek 26.6. Brandýš nad Labem, Letní knohouštka, a v sobotu 27.6. Brňany, areál pivovaru Gneisel. Oba tyto koncerty propojuje cyklistický závod zvaný Brbr Tour. Koncert, kolo, koncert. Na čepu nebude chybět pivo tři sestry. Začátek koncertů 18.30. Více informací najdete na www.trisestry.cz.
5: Čtěte červnové vydání časopisu Headliner, které je opět nacpané hudbou. Exkluzivní rozhovor s Julianem Lennonem, past o fotrovství i nohavicovi a festivalové speciály. Headliner, to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
6: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
10: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
11: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 kilometrů. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkage.cz. Psáno s Y.
12: Kufr zbalenej, motor běží. Radio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rockzone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
1: Novinka, exkluzivně na rádiu Rockzone.

0: Ozzy Osbourne naživo, Bark at the Moon na rádiu Rockzone. Tak přátelé, máme za sebou festival Rock for People v příštích týdnech a měsících, samozřejmě celá řada dalších hudebních festivalů v Česku, ale taky hodně samostatných velkých koncertů. No a jedním z nich je samozřejmě i pomalu, ale jistě se blížící vystoupení Alice Coopera v Plzni, který proběhne 30. června. No a proč to všechno říkám? Protože už zítra pro vás budeme mít v našem vysílání lístky právě na Alice Coopera v Plzni a pokud znáte dobře jeho songy, tak máte velkou šanci vyhrát. Tak pozorně poslouchejte naše zítřejší vysílání, ať vám to neunikne.
1: Rádio Rockzone, kam dnes naživo.
0: Tak teď se podíváme pro změnu na dnešní koncerty. Tady v Praze můžete vyrazit dneska do Bike Jesusu na Štvanici. Zahrajou tam americký Agriculture a předskočí britský Healing Wound. Další parta ze států, tentokrát kapela Shelter, vystoupí na Cargo Gallery. Malostranský Besedě Lily Marlen a u Malého Glena tradičně při pondělku René Trossman. Pokud jste z Brna nebo se tam budete dneska pohybovat, tak určitě doporučím Sono Music Club. Zahraje tam kapela, kterou znáte i z vysílání Rádia Rock Zone, tedy americký Hollywood Undead. A předskočí jim český The Truth Is Out There. Kompletní seznam všech akcí najdete denně aktualizované i na našem webu rockzone.cz v sekci Club Life a nebo na našich sociálních sítích. Joan Jett and the Blackhearts a předtím taky Slash s Milesem Kennedym, Call of the Dogs už za chvíli.
1: Radio Rockzone. Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Čkvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.
2: Rocková balada je už dneska odborný termín. Znamená většinou pomalou hardrockovou píseň. Je to vášnivý ploužák se zpěvákem těžce prožívajícím své city a často i s dramatickým kytarovým soulem. Těm baladám se nejvíc dařilo v 80. a 90. ale mají své věčné publikum i dnes. Večer v 11. na Rádio Rockzone.

0: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
1: Blíží se 16. hodina, s ní další zprávy tady na Rádio Rockzone. Teď ale v 15.45 ještě omrkneme situaci na silnicích. No a jak to vypadá v Praze? To už nám řekne Lenka, ahoj.
2: Ahoj, Šimone, hezké odpoledne. Na Pražském okruhu ve směru z Ruzyně na dálnici D1 na 20. kilometru u Ořechu bourala dvě osobní auta. Na křižovatce ulici Jana Želivského a Vinohradská policie vyšetřuje nehodu osobního auta s tramvají. A v Praze začíná odpolední špička, housne provoz v Liberecké do Letňan na Štěrboholské a jižní spojce ve směru na Smíchov, a to nejdříve mezi Běchovicemi a Štěrboholy a pak od Krče až na Barandovský most. Z Global Assistance Lenka.
1: Lenko, děkuji. A tady z Prahy ještě doplním Máchovou ulici. Pozor u křižovatky s Koperníkovou. Bouralo tam osobní auto s autobusem. Projedete s omezením. Na Havlíčkobrodsku v Jedouchově na místní komunikace blokuje provoz nehoda osobáku s nákladňákem. Projíždí se tam Kyvadlově. A pozor taky mezi Sedlištěm a Frýdkem Místkem. Bouraly tam dvě osobní auta. Počítejte se zdržením v kolonách v obou směrech.
0: Radio Rock Zone. Češi na mistrovství světa po 20 letech? To si zaslouží něco speciálního. Zapoj svou partu a rozjeď vlastní šampionát na typovačky.cz. Zdarma, bez sázek, za to s pořádnou náloží vtípků a zábavy.
3: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
4: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
8: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
9: V tom musí být celá liška.
10: A takže je. Nabíjíme koloběžku.
11: Mám je auto.
12: I tramvaje, co mě vozí do školy.
13: No jasně, všechno u nás doma.
14: I moje hračky. Děkuju.
15: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
16: Jsme energie tohoto města.
17: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
18: Má tvoje oblíbená kapela na to dostat se až na vrchol žebříčku? Právě tvůj hlas může rozhodnout o tom, kdo ovládne další Českou desítku s Aňu. Poslouchej Českou desítku s Aňu každou středu v 9 večer a v repríze v sobotu ve stejný čas. Mladá hudba, která si zaslouží tvoji pozornost. To je Česká desítka s Aňu na Rádio Rockzone.
0: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: Kapela z amerického Bostonu Dropkick Murphys, Who Stand With Us na rádiu Rock Zone. Za pár vteřin je tady 16. hodina, přátelé, krásný pondělní odpoledne, znovu přeje Šimon Kalousek od mikrofonu. No a než si zahráme něco dalšího, samozřejmě je tady na úvod hodiny Veronika s dalšíma zprávama, ahoj.
1: Ahoj, já ještě jenom připomenu, kam večer můžete vyrazit. Dám jeden tip, Cargo Gallery, dneska Shelter ze Spojených států tam vystoupí a vy ještě mrkněte k nám na sociální sítě nebo na naše webovky do sekce Club Life. Jsou tam i další tipy, kam večer za živou muzikou. No a teď už všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Vláda schválila zrušení poplatků pro média. V Plzni končí naftové autobusy a fotbalisté Argentiny vykročí na mistrovství světa za obhajobou zlata proti Alžírsku. Vláda schválila zrušení poplatků pro veřejnoprávní média. Po jednání kabinetu to řekl ministr kultury Otto Klempíř. Podle něj dostane Česká televize z rozpočtu 5 miliard 700 milionů korun, tedy o miliardu méně než letos. Český rozhlas pak bude mít částku skrouhnutou proti letošku o 350 milionů. V Plzni končí naftové autobusy. Jejich linky v městské hromadné dopravě postupně převezmou trolejbusy. Část trasy pojedou na baterie, pokračuje reportérka Klára Fajstová.
3: Plzeňský dopravní podnik v únoru poslal do ulic 3 nové kloubové autobusy. Závazně jich objednal 8. Je to jeden z posledních větších nákupů autobusů na naftový pohon. Město do roku 2030 počítá s postupným přebíráním autobusových linek trolejbusy. Na sídliště Vinice pak začne jezdit tramvaj. Se začátkem prázdnin odstartuje oprava Doubravecké Masarykovy ulice. Na část budou nataženy troleje, které později trolejbusům umožní jet z Doubravky do Lobes a dál.
1: Spojené státy a Irán oznámili rámcovou dohodu, která má pomoci uklidnit situaci v oblasti Hormuzského průlivu. Irán tvrdí, že nebude vybírat mýtné, ale pouze poplatky za námořní služby. Americký prezident Donald Trump naopak mluví o volném průjezdu bez poplatků. Další jednání mají začít v pátek v Ženevě. Hormuzským průlivem prochází asi pětina světového obchodu.

0: odhalení. Hvězdně obsazený snímek se zamýšlí i nad tím, jestli jsme připraveni na pravdu, která převrátí všechny dosavadní jistoty. Pokračuje naše Saša Ptáčková.
1: Den odhalení má být dnem, kdy se lidstvo dozví pravdu. O čem? To zatím tuší jen pár jedinců, mezi nimi i datový analytik Daniel.
2: Co jsi ukradl?
3: Tajemství. Data, která jsem měl ochránit.
1: V patách má agenty odhodlané úniku informací zabránit.
4: Tahle pravda obrátí na ruby veškerý pořádek světa. Když to uděláš, už to nevrátíš.
1: Když se do hry zaplete i moderátorka počasí Margaret, začíná zběsilý závod s časem o osud lidstva.
0: Úterý bude v Čechách postupně přibývat oblačnosti, od západu se místy objeví déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku čekejme zpočátku jasno až polojasno, večer ojediněle přehánky. Nejvyšší úterní teploty 19 až 24 stupňů, no a na jižní Moravě až 26.
5: Tak to byly zprávy v podání Veroniky, já za ně moc děkuju. Po 16. hodině si tady zahrajeme Kabáty, taky Jucu a na úvod hodiny Evanescence, Call Me When You're Sober.
6: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Píseň, kterou v posledních desítkách let naspíval kdekdo, původně Everly Brothers, tohle ovšem samozřejmě legendární Nazareth, rok 1975, Love Hurts, právě teď na Rádiu Rock Zone.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak se pojďme znovu podívat na dopravu, 16 hodin 18 minut, jak to teď jede v Praze, Lenko, ahoj.
2: Ahoj Šimone, hezké odpoledne. Na Vinohradech v Máchově ulici u křižovatky s Koperníkovou ulicí borolo osobní auto s autobusem. Ve Zlíchovském tunelu směrem k Barandovskému mostu blokuje pravý pruh porouchané osobní auto, probíhá regulace v Blance a kolona je od tunelu Mrázovka. Na Novém Městě v Mezibranské ulici u Václavského náměstí směrem do Nuslí bourala dvě osobní auta, kolona je od Florence. Na Pražském okruhu ve směru na letiště na 5. kilometru se srazilo osobní auto s nákladním. Zablokovaný je jeden jízdní pruh, kolona se tvoří od sjezdu na Jesenici. A nehody policie vyšetřuje také na Žižkově v ulici k Červenému dvoru a v Petrovicích u křižovatky ulic Novopetrovická a Hornoměcholupská. Z Global Assistance, Lenka.
0: No pane jo, každopádně, Lenko, děkuju, pozor, mimo Prahu na Táborsku mezi Planou nad Lužnicí a Soběslaví u odbočky na Doubí, tam srazilo osobní auto zvěř, nehodu šetří policie, počítejte s omezením, a na Sokolovsku na místní komunikaci v Bukovanech srazilo osobní auto cyklistu, s opatrností místem projedete kyvadlově. Tak co zahrajeme dál, Marilina Mansona, anebo taky novinku od kapely Marmouzec, Cut Back.
1: Radio Rock Zone. Jsme CH Vodní stavby, pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz.
3: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
6: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů, a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz.
7: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rockovej živáku non-stop. Nekonečný koncert na Rádiu Rock Zone.
1: Novinka. Exkluzivně na Rádiu Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, počasí.
1: Teploty v Česku aktuálně v průměru kolem 19 stupňů, většinou oblačná obloha. V noci na zítřek by se mělo vyjasnit, teploty klesnou na 11 až 6 stupňů. Zítra v úterý to bude rozdílný v Čechách a na Moravě. V Čechách postupně čekáme přibývání oblačnosti. Od západu se místy objeví dešť nebo přehánky, výjimečně i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku slunečno a přehánky případně až ojediněle večer. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů. Na jižní Moravě můžeme naměřit až 26. Tak zpět k muzice Deep Purple a předtím také Royal Blood, Honey Brains.
2: Rocková balada je už dneska odborný termín. Znamená většinou pomalou hardrockovou píseň. Je to vášnivý ploužák se zpěvákem těžce prožívajícím své city a často i s dramatickým kytarovým sólem. Těm baladám se nejvíc dařilo v 80. a 90. ale mají své věčné publikum i dnes. Večer v 11. na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Než si tady dáme s Veronikou 17 hodin další rychlej přehled zpráv, tak nám Lenka řekne, jak to teď vypadá v Praze s dopravou. Ahoj.
2: Ahoj, Šimone, hezké odpoledne. V Dobřížské ulici před Zlíchovským tunelem směrem k Barandovskému mostu bourala dvě osobní auta. Kolona se tvoří od tunelu Mrázovka. V Praze začala odpolední špička, kolony jsou například na Pražském okruhu v obou směrech před Ořechem. Řidiči jedou pomalu také na Štěrboholské a jižní spojce ve směru na Smíchov, nejdříve mezi Běchovicemi a Štěrboholy a pak od sjezdu na Krčaš do Dobřížské. Ucpané mimo jiné Kbelská, Duletňan, od Hloubětina i od Novopatské. Z Global Assistance Lenka.
1: Lenko, děkuju. Tady v Praze pozor ještě ve Silačské ulici u depa Kačerov, tam bouralo osobní auto s dodávkou, projedete s omezením. Na Orlickou stezku v Jablonném nad Orlicí v ulici Alojze Hanuše se srazily dvě osobní auta a provoz je částečně omezen. Čekejte nárazový zdržení. A na Blanensku v Drnovicích na místní komunikaci zasahují záchranáři u nehody osobního auta. Počítejte tam s omezením provozu.
0: Radio Rock Zone. Potisk, trička, byla, CZ. Máte pocit, že vám něco chybí? Možná čas, nebo radost? A možná hodinky z Helvety.cz. Jsme specialisté na kvalitní hodinky. Udělejte si radost na Helvety.cz. Víc jinde nedostanete.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na DEK.cz.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
7: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255-700-707 nebo piš nahrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na Rádiu Rockzone.
0: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Kapela Queen, rok 1991, album Innuendo, tohle byla pecka Headlong na rádiu Rockzone. Tak za necelou minutu je tady, přátelé, 17. hodina, od mikráku vás znovu zdraví Šimon Kalousek, krásný pondělní odpoledne. No a než si tady dáme poslední společnou hodinku pro dnešní den, tak si dáme taky další zprávy. Veronika je tu, ahoj.
1: Ahoj, v Sono Music Clubu v Brně dneska večer vystoupí američtí Hollywood Undead, potom u malýho Glena v Praze René Trossman, no a do třetice v Malostranský besedě taky v Praze Lily Marlen. Vykoukejte na naše sociální sítě nebo do sekce Club Life na našich webovkách a každý den tam máte tipy, kam můžete večer zajít. No a teď už všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Petřínská lanovka bude do roku 2030 bezbariérová. Tragédie u Splitu má 4 české oběti a Rock for People uzavřeli Iron Maiden. Všechny 3 stanice Petřínské lanovky čekají bezbariérové úpravy. Na Újezdě a Nebozísku vzniknou výtahy, na Petříně nový vstup od Růžového sadu. Praha na projekt vyčlenila asi 80 milionů korun bez DPH. Práce budou probíhat po etapách tak, aby byl zachován provoz lanovky. Hotovo by mělo být v roce 2030. Lanovka bude tak lépe dostupná pro seniory, vozíčkáře i rodiče z kočárky. Koncesionářské poplatky mají na Kahánku, vláda schválila jejich zrušení. Podle ministra kultury Oty Klempíře se má změnit pouze systém financování a nic jiného.
3: Zachováváme stávající podobu zákona o České televizi a Českém rozhlasu s výjimkou pasáží týkajících se koncesionářských poplatků.
1: Česká televize má mít každoročně k dispozici 5,75 miliardy korun a Český rozhlas by měl hospodařit s více než 2 miliardami. Počet obětí nehody české plachetnice u chorvatského Splitu vzrostl na 4. Potápěči dnes našli tělo dosud pohřešované osoby uvnitř potopené lodi. Plachetnice se ve čtvrtek srazila s katamaránem. Na palubě bylo 8 českých občanů. 4 přeživší skončili v nemocnici. Jejich stav ale není vážný.
2: Fotbalové mistrovství světa na rádiu Rockzone.
1: Naši fotbalisté se pomalu chystají na další zápas mistrovství světa. Ve čtvrtek narazí na Jihoafrickou republiku. Náš reportér Honza Čara zjistil, že jeden z Jihoafričanů žije i na Zlínsku.
4: 54letý sympaťák Chris Geldmacher pracuje na zahradě, už pěkně stylově, totiž v jihoafrickém dresu. Srdce má poněkud rozpolcené.
5: Problémem je má rozpolcená loajalita. Chci, aby vyhrálo Česko i Jižní Afrika, takže se nemůžu rozhodnout.
4: Jak říká, má to těžké, hrají jeho stará a nová země, obě má rád. Na typování moc není a čeština mu jde stuha, ale přece.
6: Česky 3 a Sudafrika 1.
4: Takže kéž by 3-1 pro Českou republiku, Chris má dosud živé vzpomínky na šampionát v jeho rodné zemi v roce 2010. Tehdy viděl na velkém plátně zápas domácích s Mexikem a na vlastní oči osmifinálový duel Holandsko-Slovensko. Maminka pochází ze země Tulip. Pánu. A teď ještě jednu věc, kdo pak paní Hano a pane Chrisi bude brát zlaté medaile z celého mistrovství?
7: Německo?
6: Brazil.
4: Tak to je pořád ještě ve hvězdách. Jan Čada, Provodov.
1: Festival Rock for People zakončili v Hradci Králové britští Iron Maiden. Letošní ročník byl téměř vyprodaný a dorazilo na něj přes 50 000 návštěvníků. Mezi fanoušky v areálu nechyběl ani prezident Petr.

0: 19 až 24 stupňů, no a na jižní Moravě až 26.
1: Tak to bychom měli, a děkuji Veronice za zprávy. Po 17. hodině tady budeme hrát Avenged Sevenfold, Luci, no a na úvod hodiny to budou Green Day, Minority.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Legendární Judas Priest, výlet o 40 let zpátky, song Turbo Lover právě teď na rádiu Rock Zone.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Pojďme omrknout situaci na silnicích 17.20 a začneme jako vždycky tady v Praze. Lenko, jak to vidíš? Ahoj.
2: Ahoj Šimone, hezké odpoledne. Probíhá regulace v Blance, očekávejte zdržení na vjezdech do tunelů od Povltavské, Patočkovy, Radlické nebo Duškovy. Popojíždí také do Břízka. Kolony v obou směrech jsou na Pražském okruhu před Ořechem. A v Těšnovském tunelu směrem do centra bourala dvě osobní auta. Počítejte s omezením, kolona se tvoří od Rohanského nábřeží od odbočky ke Karnickému náměstí. Z Global Assistance, Lenka.
0: Lenko, díky. Mimo Prahu dávejte pozor na Českolipsku na trase z Novýho Boru na zákupy ve sloupu v Čechách. Tam šetří policie nehodu dvou osobních aut. A pozor taky na dálnici D1 na 215,5 kilometru směrem od Vyškova na Brno. Tam se v pravém pruhu srazilo osobní auto s nákladním, zdržení je zatím do 5 minut. Čeká nás Ozzy Osbourne a předtím taky aktuální věc od nesmrtelných Rolling Stones, single In The Stars.
1: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Léto, Liberec a ta nejlepší muzika na čtyřech stagech. 32. ročník festivalu Benátská s Impulzem vypukne 23. až 26. července a jako hlavní zahraniční hvězda dorazí legendární Roxette. Těšte se i na absolutní špičku české a slovenské scény. Kapely Lucie, Činasky, Škvor, Richarda Millera, Dr. PP a desítky dalších. Nejvýhodnější vstupenky nakupujte právě teď na www.benácka.cz. Benácka, pojďte se bavit.
4: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
6: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
7: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
9: S Rockzonem na DABu i na Sněžník se vyhrabu.
10: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Novinka. Exkluzivně na Rádio Rock Zone.

0: Linkin Park ještě za starých časů s Chesterem Bennington, Bleed It Out v živém provedení, no a celá hodinka živáků už od 6 u Franka v našem pravidelném pořadu Nekonečný koncert. Ode mě ještě YouTube, anebo taky Avantázia. Dovič.
1: Rocková balada je už dneska odborný termín. Znamená většinou pomalou hardrockovou píseň. Je to vášnivý ploužák se zpěvákem těžce prožívajícím své city a často i s dramatickým kytarovým sólem. A těm baladám se nejvíc dařilo v 80. a 90. ale mají své věčné publikum i dnes. Večer v 11. na Radio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Rozloučíme se pohledem na silnice 17.50. Lenko, jak to vidíš v Praze? Ahoj.
2: Ahoj, Šimone, hezké odpoledne. V Těšnovském tunelu směrem do centra probíhá vyšetřování nehody dvou aut. Očekávejte zdržení. Krči v Panuškově ulici před odbočkou do ulice Antela Staška blokuje provoz nehoda dvou osobních aut. A v Brusnickém tunelu směrem do Troji zasahují záchranáři u řidičky se zdravotní indispozicí. Počítejte s omezením. Z Global Assistance, Lenka.
1: Lenko, děkuju, a tady z Prahy přidám ještě ulici na Břevnovské pláně u křižovatky s Bolívarovou. Dva osobáky v sobě, projedete tam s omezením. A na příjezdu do Veltrup směrem od Kolína se srazilo osobní auto s motorkářem. Nehodu ušetří policie, projedete jedním pruhem. No tak jo, přátelé, ode mě pro dnešek všechno, já Šimon Kalousek se loučím. Od 6 už mě střídá Frank, se kterým si dáte naše pravidelný pořady Nekonečný koncert a hrajeme na přání. No a my si to spolu dáme zase zítra od 2 odpoledne, do té doby čus.
0: Radio Rock Zone.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké

0: cenách e-obuv ví.
1: Získat praxi nebo mít vlastní biznis už při studiu. U nás je to možné. Přijďte se přesvědčit na den otevřených dveří na Newton University a Vysoké školy STINC. Připravíme vás na úspěšnou kariéru ve světě biznisu a financí. Více nejen o praxích naleznete na newton.university a stink.cz.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: Chceš vědět, co se děje na scéně, backstage i v éteru?
4: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rockzone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
3: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
4: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na Kus řeči s Frankem.
3: Tak dej odběr našemu kanálu.
5: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Krásný nefalšovaný pondělní podvečer, přátelé, od mikráku se vám hlásí Frank a vy samozřejmě stále posloucháte, nebo jste právě naladili rádio Rockzone. No a nejsem tady sám, je to se mnou i druhá vaší oblíbený dvojce, a to sice Verča, ahoj Veru.
1: Taky zdravím.
0: A my vám přejeme krásný pondělí 15. června 26, taky všechno nejlepší k svátku všem vítům. Vítám Sentám a Izoldám, který ho dneska slaví, taky se dneska připomínáme Světový den proti násilí na seniorech a Světový den větru. Taky když jsme byli před chvilkou u těch oslav svátků, tak si připomenem, kdo má dneska narozeniny, a to třeba Noddy Holder, zpěvák kapely Slade. No a jinak, jak slyšíte, nebo myslím si, že to je teda poznat podle mého hlasu, tak já jsem po návratu z Rock for People festivalu, který byl výborný, a tím bych to co jí zhrnul. Tolik tedy ode mě a Veru, povídej, co máš pro nás ty.
1: Já tady s váma ještě mrknu někam do klubu, kam můžete večer vyrazit, tak co se týče Prahy, tak Američtí Shelter dneska v Cargo Gallery anebo Agriculture v Bike Jesus. Vy samozřejmě nezapomeňte sledovat naše sociální sítě nebo navštěvovat naše webovky, sekci Club Life, každý den tam máte tipy, kam můžete večer vyrazit za živou muzikou. No a teď už všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Česko čeká tropy. Spojené státy a Irán oznámili rámcovou dohodu o Hormuzském průlivu a zápas českých fotbalistů proti JAR povede ženská rozhodčí. Po chladnějším začátku týdne čeká Česko výrazné oteplení. Ve čtvrtek teploty vystoupí až k 31 stupňům. V pátek bude až 33. Vrchol přijde o víkendu, kde může být až 35. Horko mohou doprovodit bouřky z tepla. Ochlazení přinese až nedělní studená fronta. Podle meteorologů ale letní počasí vydrží i na začátku prázdnin. Původce rakoviny děložního čípku ohrožuje i muže. Lékaři nově doporučují očkování proti takzvanému HPV nejen dospívajícím dívkám, ale i chlapcům. Od 11. do 15. narozenin vakcínu dokonce hradí pojišťovna. Pokračuje reportér Michal Ransdorf.
3: Lékaři před HPV virem dříve varovali především dívky, ty už dnes ale ohrožuje čím dál míň. Onkolog Jan Klozar ale upozorňuje, že počet nemocí spojených s tímto patogenem roste naopak u chlapců.
4: Nádorů patrových mandlí a kořene jazyka je dnes už více než těch nádorů hrdla děložního. Tímto nádorem jsou postiženi především muži, takže nemá logiku očkovat jenom holčičky, ale je vhodný očkovat obě pohlaví.
3: Vakcinace je ideální ve věku, kdy dítě chodí na druhý stupeň základní školy, když to ale dívky a chlapci nestihnou. Je dobré to dohnat i později, což řekl další onkolog Michal Vošmik.
5: Sice je v pozdějším věku, přiznáváme, trošku nižší účinnost, ale zase na druhou stranu pořád je možné dohnat to neočkování.
3: Pozdější vakcinaci ale může pocítit i naše peněženka. Vyjde totiž i na několik tisíc korun.
1: Spojené státy a Irán oznámili rámcovou dohodu, která má pomoci uklidnit situaci v oblasti Hormuzského průlivu. Irán tvrdí, že nebude vybírat mýtné, ale pouze poplatky za námořní služby. Americký prezident Donald Trump naopak mluví o volném průjezdu bez poplatku. Další jednání mají začít v pátek v Ženevě. Hormuzským průlivem prochází asi pětina světového obchodu.

0: Jack White chystá nové album, jmenovat se má Frozen Charlotte a vyjde 10. července. Jedná se o 7. solový počin tohoto umělce. Ten následuje po jeho platce s názvem No Name z roku 2024. White dokonce pustil do světa už i první ochutnávku. Single Dollar Bill je laděný do blues a vy si ho můžete poslechnout na našem webu. Zítra, tedy v úterý, v Čechách postupně bude přibývat oblačnosti a od západu se místy objeví déšť nebo přehánky. Můžeme čekat i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku jasno až polojasno, večer ojediněle přehánky. Nejvyšší úterní teploty 19 až 24 stupňů, no a na jižní Moravě až 26.
1: Já ti moc krát děkuji, Veru, no a my už si, přátelé, pojďme dát náš pravidelný pořad Nekonečný koncert, neboli hodinu živáku na tělo. Hned pro vás mám třeba Kiss, Gossip a nebo Doors a jejich Break On Through.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone. Doprava z Global Assistance.
1: První trojice živáku za náma 18.16 na Rádio Rock Zone, respektive skoro 18.17. No a my se pojďme, přátelé, podívat, jak to vypadá aktuálně s dopravou. V Praze v Libni v ulici Na Labuťce se srazila dvě osobní auta. Nehodu vyšetřuje policie, počítejte tam s omezením. Na dálnici D35 na 106 50. km směrem na Vysoké Mýto narazilo osobní auto do svodidel. Nehodu vyšetřuje policie, provoz je částečně omezen, kolona se ale netvoří. Na dálnici D1 na 183 km ve směru na Brno dejte pozor na porouchané osobní auto v pravém pruhu. A na D7 na 5. km ve směru na Prahu dejte pozor na odstavenou dodávku. Tolik tedy k dopravě, my pojďme na další živáky a čekají nás Korn a Emily, Nightwish nebo Sabaton a jejich Carlos Rex.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
2: Víkend ve znamení tří sester a sportu. Tři sestry Open Air Tour 2026. Pátek 26.6. Brandýš nad Labem, letní kino Houštka a v sobotu 27.6. Brňany, areál pivovaru Gneisel. Oba tyto koncerty propojuje cyklistický závod zvaný Brbr Tour. Koncert, kolo, koncert. Na čepu nebude chybět pivo tři sestry. Začátek koncertů 18.30. Více informací najdete na www.trisestry.cz.
0: Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupenky jsou na www.vesuv.cz.
3: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
6: Myslím, že to bude za C. Gumák.
5: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
7: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
8: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
9: S Rockzonem na DABu i na Radhošce vyhrabu.
10: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Rádio Rockzone, kam dnes naživo.
1: No a když jsme u těch živáků, tak se samozřejmě nesmíme zapomenout podívat taky na to, kam můžeme my dneska večer vyrazit. Začnu Prahou, kde mám pozvánku do Bike Jesus, tam dneska vystoupí Agriculture a s nimi Healing Wound. V Cargo Gallery pak vystoupí Shelter, v Malostranský besedě Lily Marleen a u malýho Glena René Trossman. Pak tu mám Brno, kde v Sony Music Clubu dneska hrají Hollywood Undead a s nimi The Truth Is Out There. Všechny tyhle ty pozvánky najdete i na našem webu v sekci Club Life, případně na sociálních sítích. Teď už si ale pojďme na další živáky, čekají nás Cranberries nebo Red Hot Chili Peppers a jejich Fortune Faded.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
2: Narozeninový 20. ročník festivalu Mighty Sounds znamená spoustu hudebních dárků. Pennywise, Skindred, Asian Dub Foundation, Agnostic Front, The Baboon Show, Gutalax a mnoho dalších. Nebude chybět divadlo, DJs, skvělé jídlo a oslava narozenin, tak doraž i ty. Mighty Sounds 26. až 28. června, Tábor.
3: Češi na mistrovství světa po 20 letech? To si zaslouží něco speciálního. Zapoj svou partu a rozjeď vlastní šampionát na typovačky.cz. Zdarma, bez sázek, za to s pořádnou náloží vtípků a zábavy.
4: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
5: Rocková balada je už dneska odborný termín. Znamená většinou pomalou hardrockovou píseň. Je to vášnivý ploužák se zpěvákem těžce prožívajícím své city a často i s dramatickým kytarovým sólem. Těm baladám se nejvíc dařilo v 80. a 90. ale mají své věčné publikum i dnes. Večer v 11. na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Pojďme se ještě jednou v té hodině podívat, jak to vypadá s dopravou. V Praze na Žižkově v Lukášově ulici se srazilo osobní auto s dodávkou, blokují částečně provoz, projedete s opatrností. Na D55 na trase z Hulína do Otrokovic na 28,5 km u Tlumačova probíhá odtah prouchaného auta, provoz je zde omezený. V Praze v ulici v Holešovičkách za nájezdem ze Zenkovky směrem do centra zasahují záchranáři a policie u nehody osobního auta s motorkářem, počítejte s omezením, kolona se netvoří. A na příjezdu do Plzně u odbočky na Letice směrem od Klatov dejte pozor na prouchané zidlo odstavené Ukrajince. Tolik tedy k dopravě, my pojďme ještě na nějaký ten živák a za chvilku tu máme další rychlej přehled zpráv.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
2: Jsme CH Vodní stavby, pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz.
3: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Psáno s Y.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
6: Notino, today is yours. Feel good.
7: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
8: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Fredeho na Rádiu Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone.
9: Muzika na tělo.
10: The song's called In Blue.

We're gonna have a go at a rocker. Let's see what happens.

0: Tak jo, přátelé, 7:00 večerní před námi na rádiu Rockzone, to znamená jen jediný, a to, že se vám u mikráku opět schází Frank a Verča. My vám přejeme krásný pondělí 15. června 26 a taky všechno nejlepší k svátku všem Vítům, který ho dneska slaví. No a tolik chytrostí ode mě a Veru, povídej, co máš pro nás ty k dalším zprávám.
1: Já ještě připomenu, že dneska v Brně v Sonu Music Clubu vystoupí Hollywood Undead, v Malostranské besedě v Praze Lily Marleen. No a vy koukněte k nám na web do sekce Club Life nebo třeba na naše sociální sítě a tam máte další tipy, kam můžete dneska večer vyrazit, to ještě stíháte. No a teď už všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Petřínská lanovka bude do roku 2030 bezbariérová. Zámek v Klášteři nad Ohří čeká netradiční sezona a Rock for People uzavřeli Iron Maiden a příští ročník už má termín. Všechny tři stanice petřínské lanovky čekají bezbariérové úpravy. Na Újezdě a Nebozísku vzniknou výtahy. Na Petříně nový vstup od Růžového sadu. Praha na projekt vyčlenila asi 80 milionů korun bez DPH. Práce budou probíhat po etapách tak, aby byl zachován provoz lanovky. Hotovo by mělo být v roce 2030. Zámeček v Klášterci nad Ohří čeká netradiční sezona. Část přilehlého parku bude nepřístupná. Návštěvníky vystřídají stavaři a dendrologové, pokračuje kolega Dušan Valenta.
3: Podkrušnohorský klášterec chce mít ze zámku, který je přímo na břehu Ohře, hezké místo. Slouží nejen hostům sousedních lázní, ale také kulturním akcím a hlavně se tu konají svatby. Už je nová střecha, fasáda a teď dojde i na nejbližší okolí. Město právě vybírá firmu, která opraví vyhlídkovou terasu a přístupové schodiště. Práce mají začít co nejdřív, aby se na podzim stihla dát do pořádku zámecká zahrada.
1: Slovenský Poprad spouští leteckou linku do Prahy. Ta bude konkurovat vlakům a autobusům, které jezdí na denní bázi.
4: Lietadlá medzi Prahou a Popradom začnú premávať od októbra, a to vo štvrtok, sobotu a nedeľu. Znamená to, že z metropoly Česka sa cestujúci dostanú do Tatier približne za hodinu, na miesto zhruba 7 hodín strávených vo vlaku či 9 v autobuse. Ceny leteniek zatiaľ nie sú známe, ale ak si ich klient zakúpi skôr, nemali by presiahnuť sumu 650 korún. Z Prahy sa aktuálne lieta na Slovensku denně iba do Košíc. Josef Bálko, Poprad.
2: Fotbalové mistrovství světa na rádiu Rockzone.
1: Úřadující mistři světa z Argentiny vstoupí do šampionátu zápasem proti Alžírsku. Kapitán Lionel Messi si připíše svůj 200. reprezentační start. Pro 38-letou hvězdu půjde velmi pravděpodobně o poslední mistrovství světa v kariéře. Festival Rock for People zakončili v Hradci Králové britští Iron Maiden. Letošní ročník byl téměř vyprodaný a dorazilo na něj přes 50 tisíc návštěvníků. Mezi fanoušky v areálu nechyběl ani prezident Petr Pavel. Pořadatelé už oznámili termín příštího ročníku. Ten se uskuteční od 2. do 5. června 27. První potvrzenou hvězdou jsou Blink-182. Zítra bude v Čechách postupně přibývat oblačnosti, od západu se místy objeví déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku jasno až polojasno, večer ojediněle přehánky. Nejvyšší úterní teploty 19 až 24 stupňů a na jižní Moravě až 26.
0: Tak jo, Veru, já ti moc krát děkuji, no a my si, přátelé, jdeme hrát na přání. Pokud si chcete něco nechat zahrát, neváhejte mi napsat na e-mail hrajeme@rockzone.cz nebo si zavolejte na 255-777-777, však už to znáte. Teď už se ale pojď podát tři ségry a jich pumpu.
2: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
1: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na Toyota.cz.
2: Kufr zbalený, motor běží. Rádio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rockzone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
3: Mám tu další pecku na přání, tentokrát z e-mailu, napsal si o ní Tomáš a poprosil mě o zahrání Škorpíku a jejich Wind of Change.

0: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.
1: Máte pocit, že vám něco chybí? Možná čas? Nebo radost? A možná hodinky z Helvety.cz. Jsme specialisté na kvalitní hodinky. Udělejte si radost na Helvety.cz. Víc jinde nedostanete.
2: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
3: Rocková balada je už dneska odborný termín. Znamená většinou pomalou hardrockovou píseň. Je to vášnivý ploužák se zpěvákem těžce prožívajícím své city a často i s dramatickým kytarovým sólem. Těm baladám se nejvíc dařilo v 80. a 90. ale mají své věčné publikum i dnes. Večer v 11. na Radio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Má tvoje oblíbená kapela na to dostat se až na vrchol žebříčku? Právě tvůj hlas může rozhodnout o tom, kdo ovládne další Českou desítku s Aňou. Poslouchej Českou desítku s Aňou každou středu v 9 večer a v repríze v sobotu ve stejný čas. Mladá hudba, která si zaslouží tvoji pozornost. To je Česká desítka s Aňou na Radio Rock Zone.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo. Your life's an open.

0: Tak jo, přátelé, 8 hodina večerní na rádiu Rock Zone zhruba za pár minutek, to znamená jenom jediný, a to, že máme před sebou dnešní poslední komentovaný rychlej přehled zpráv. Ještě před ním vás, ale samozřejmě od mikráku zdraví Frank a Verča. Přejeme krásný pondělí 15. června 26 a taky všechno nejlepší k svátku všem Vítům, Vítám, Sentám a Izoldám, který ho dneska slaví. Tolikale chytrostí ode mě a Veru, povídej, co máš pro nás ty.
1: Já vás taky zdravím, no a ještě připomenu, jestli jste nestihli někam večer dneska vyrazit, tak se mrkněte k nám na web do sekce Club Life nebo projďte naše sociální sítě, máte tam pár tipů, třeba ještě dneska něco stihnete. No a teď už všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Vláda schválila zrušení poplatků pro média. V Plzni končí naftové autobusy a fotbalisté Argentiny vykročí na mistrovství světa za obhajobou zlata proti Alžírsku. Vláda schválila zrušení poplatků pro veřejnoprávní média. Po jednání kabinetu to řekl ministr kultury Otto Klempíř. Podle něj dostane Česká televize z rozpočtu 5 miliard 700 milionů korun, tedy o miliardu méně než letos. Český rozhlas pak bude mít částku skrouhnutou proti letošku o 350 milionů. V Plzni končí naftové autobusy. Jejich linky v městské hromadné dopravě postupně převezmou trolejbusy, pokračuje reportérka Klára Fajstová.
3: Plzeňský dopravní podnik v únoru poslal do ulic 3 nové kloubové autobusy. Závazně jich objednal 8. Je to jeden z posledních větších nákupů autobusů na naftový pohon. Město do roku 2030 počítá s postupným přebíráním autobusových linek trolejbusy. Na sídliště Vinice pak začne jezdit tramvaj. Se začátkem prázdnin odstartuje oprava Doubravecké Masarykovy ulice. Na část budou nataženy troleje, které později trolejbusům umožní jet z Doubravky do Lobes a dál.
1: Spojené státy a Irán oznámili rámcovou dohodu, ta má pomoci uklidnit situaci v oblasti Hormuzského průlivu. Irán tvrdí, že nebude vybírat mýtné, ale pouze poplatky za námořní služby. Americký prezident Donald Trump naopak mluví o volném průjezdu bez poplatků. Další jednání mají začít v pátek v Ženevě. Hormuzským průlivem prochází asi pětina světového obchodu s ropou a plynem. Po oznámení dohody ceny ropy klesly a světové burzy posílily.
2: Fotbalové mistrovství světa na rádiu Rock Zone.
1: Úřadující mistři světa z Argentiny vstoupí do šampionátu zápasem proti Alžírsku. Kapitán Lionel Messi si připíše svůj 200. reprezentační start. Pro 38-letou hvězdu půjde velmi pravděpodobně o poslední mistrovství světa v kariéře. Argentina bude usilovat o obhajobu titulu z Kataru 22. Ve stejné skupině se utkají také Rakousko a nováček Jordánsko. Jack White chystá nové album, jmenovat se má Frozen Charlotte a vyjde 10. července. Jedná se o 7. solový počin tohoto umělce, který následuje po jeho platce s názvem No Name z roku 24. White dokonce pustil do světa i první ochutnávku. Single Dollar Bill je laděný do blues a vy si ho můžete poslechnout v rokových zprávách na rockzone.cz. V noci bude jasno až polojasno, k ránu na západě přibude oblačnosti, teploty klesnou na 11 až 6 stupňů. V úterý bude v Čechách postupně přibývat oblačnosti, možná sem tam sprchne, na Moravě a ve Slezsku jasno a polojasno a večer nějaké ty přehánky. Nejvyšší úterní teploty 19 až 24 stupňů a na jižní Moravě až 26.
0: Tak jo, Veru, já ti moc krát děkuji, přeju krásný zbytek večera, no a my se uvidíme a uslyšíme zase někdy
1: zase
0: příště.
1: Někdy, krásný večer všem.
0: Tobě tež, no a my si, přátelé, pojďme dát poslední společnou hodinku plnou skvělých pecek na tělo, hned skré pro vás mám třeba Linkin Park, Kabáty, anebo Green Day a Holiday.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Pojďme se mrknout, jak to aktuálně vypadá na silnicích. Na dálnici D1 na 190 km ve směru na Prahu dejte pozor na porouchanou dodávku na Krajnici. Na příjezdu do Prahy po brněnské újezdu u Průhonic od dálnice D1 je vozovka uzavřena z důvodu srážky osobního auta s chodcem. V Praze v Uhříněvsi v ulici za pivovarem došlo ke střetu osobního auta s cyklistou, projíždějte s opatrností. A na dálnici D4 na 78 km směrem od Písku na Prahu stojí Ukrajince porouchané vozidlo, tak tam dejte bacha. Tolik tedy k dopravě, my pojďme na další muziku a hned skrze pro vás mám novinku od The All American Rejects s názvem Clothesline.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: S Rockzonem na DABu i na Sněžník se vyhrabu.
4: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Novinka. Exkluzivně na Rádio Rockzone.

0: Počasí.
1: Jdeme se podívat, jak to aktuálně vypadá a bude vypadat s počasím. Teď mi toto píše 17 stupňů a slunečno. V noci bude jasno až polojasno, krán na západě přibude oblačnost, teploty klesnou na 11 až 6 stupňů. V úterý bude v Čechách postupně přibývat oblačnosti a od západu se místy objeví déšť nebo přehánky, výjimečně bouřky. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku jasno až polojasno, večer ojedinělé přehánky a nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26. Tolik tedy počasí, my pojďme na další muziku. Čekej z Beatles a nebo Sabaton a jich The Uncle Soldier.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo. Rocková balada je už dneska odborný termín. Znamená většinou pomalou hardrockovou píseň. Je to vášnivý ploužák se zpěvákem těžce prožívajícím své city a často i s dramatickým kytarovým sólem. Těm baladám se nejvíc dařilo v 80. a 90. ale mají své věčné publikum i dnes. Večer v 11. na Radio Rock Zone.

0: Tak jo, přátelé, já se s touhletou kvalitou, která nestárne od Beatles, se s vámi loučím, tedy Frank dává s Bohem, a to sice až do středy. My se uslyšíme ve středu, tedy klasicky od 2 do 6 odpoledne. Do té doby se mějte krásně, opatrujte se a ve středu zase čus.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo. Češi na mistrovství světa po 20 letech? To si zaslouží něco speciálního. Zapoj svou partu a rozjeď vlastní šampionát na typovačky.cz zdarma, bez sázek, za to s pořádnou náloží vtípků a zábavy. A opět je tu soutěž Chcete být gumařem? Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
3: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
7: Chceš vědět, co se děje na scéně, v backstage i v éteru?
8: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
7: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
8: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na Kus řeči s Frankem.
7: Tak dej odběr našemu kanálu.
1: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Petřínská lanovka bude do roku 2030 bezbariérová. Nově se bude létat z Prahy do Popradu a Rock for People už má termín na další ročník. Jsou tu krátké zprávy a ty má pro vás Veronika Kuželková. Všechny tři stanice Petřínské lanovky čekají bezbariérové úpravy. Na Újezdě a Nebozísku vzniknou výtahy. Na Petříně nový vstup od Růžového sadu. Praha NAN projekt vyčlenila asi 80 milionů korun bez DPH. Práce budou probíhat po etapách tak, aby byl zachován provoz lanovky. Hotovo by mělo být v roce 2030. Lanovka tak bude lépe dostupná pro seniory, vozíčkáře i rodiče z kočárky. Festival Rock for People zakončili v Hradci Králové britští Iron Maiden. Letošní ročník byl téměř vyprodaný a dorazilo na něj přes 50 tisíc návštěvníků. Mezi fanoušky v areálu nechyběl ani prezident Petr Pavel. Pořadatelé už oznámili termín příštího ročníku. Ten se uskuteční od 2. do 5. června 2027. První potvrzenou hvězdou jsou Blink-182. Slovenský Poprad spouští leteckou linku do Prahy. Ta bude konkurovat vlakům a autobusům, které jezdí na denní bázi. Na nové spoje se nasadí Airbusy A320 a létat mají až třikrát v týdnu.
2: Lietadlá mezi Prahou a Popradom začnou premávat od októbra, a to vo čtvrtok, sobotu a neděli. Znamená to, že z metropoly Česka sa cestujúci dostanú do Tatier približne za hodinu, na miesto zhruba 7 hodín strávených vo vlaku či 9 v autobuse. Ceny leteniek zatiaľ nie sú známe, ale ak si ich klient zakúpi skôr, nemali by presiahnuť sumu 650 korún. Z Prahy sa aktuálne lieta na Slovensko denne iba do Košíc. Josef Bálko, Poprad.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Naši volejbalisté v evropské lize poprvé prohráli. Po třech výhrách podlehli v Jihlavě Dánsku 2-3. Poslední turnaj základní části evropské ligy čeká české volejbalisty příští týden v Gruzii, kde se utkají se Španělskem a domácím celkem. V noci nás čeká jasno až polojasno, k ránu na západě přibude oblačnosti. Teploty klesnou na 11 až 6 stupňů. V úterý bude v Čechách postupně přibývat oblačnosti a od západu se místy objeví déšť nebo přehánky. Výjimečně čekejme i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku bude jasno až polojasno, večer ojediněle přehánky a nejvyšší úterní teploty 19 až 24 stupňů a na jižní Moravě až 26.
0: Rock Zone, muzika na tělo.

Rocková balada je už dneska odborný termín. Znamená většinou pomalou hardrockovou píseň. Je to vášnivý ploužák se zpěvákem těžce prožívajícím své city a často i s dramatickým kytarovým sólem. Těm baladám se nejvíc dařilo v 80. a 90. ale mají své věčné publikum i dnes. Večer v 11. na Rádio Rock Zone.

Estado español, garantizo que la ley será igual para todos.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Vláda schválila zrušení poplatků pro média. Plzní končí naftové autobusy a fotbalisté Argentiny vykročí na mistrovství světa za obhajobou zlata proti Alžírsku. Je tu krátký přehled zpráv a ten má pro vás Veronika Kuželková. Vláda schválila zrušení poplatků pro veřejnoprávní média. Po jednání kabinetu to řekl ministr kultury Otto Klempíř. Podle něj dostane Česká televize z rozpočtu 5 miliard 700 milionů korun, tedy o miliardu méně než letos. Český rozhlas pak bude mít částku skrouhnutou proti letošku o 350 milionů. Plzni končí naftové autobusy. Jejich linky v městské hromadné dopravě postupně převezmou trolejbusy. Část trasy pojedou na baterie. Pokračuje reportérka Klára Fajstová.
2: Plzeňský dopravní podnik v únoru poslal do ulic 3 nové kloubové autobusy. Závazně jich objednal 8. Je to jeden z posledních větších nákupů autobusů na naftový pohon. Město do roku 2030 počítá s postupným přebíráním autobusových linek trolejbusy. Na sídliště Vinice pak začne jezdit tramvaj. Se začátkem prázdnin odstartuje oprava Doubravecké Masarykovy ulice. Na část budou nataženy troleje, které později trolejbusům umožní jet z Doubravky do Lobes a dál.
1: Spojené státy a Irán oznámili rámcovou dohodu. Ta má pomoci uklidnit situaci v oblasti Hormuzského průlivu. Irán tvrdí, že nebude vybírat mýtné, ale pouze poplatky za námořní služby. Americký prezident Donald Trump naopak mluví o volném průjezdu bez poplatků. Další jednání mají začít v pátek v Ženevě.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Úřadující mistři světa z Argentiny vstoupí do šampionátu zápasem proti Alžírsku. Kapitán Lionel Messi si připíše svůj 200. reprezentační start. Pro 38-letou hvězdu půjde velmi pravděpodobně o poslední mistrovství světa v jeho kariéře. Přes noc bude jasno až polojasno, kránu na západě přibude oblačnosti, teploty klesnou na 11 až 6 stupňů. V úterý bude v Čechách postupně přibývat oblačnosti a od západu se místy objeví déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku jasno až polojasno, večer ojediněle přehánky. Nejvyšší úterní teploty 19 až 24 stupňů a na jižní Moravě čekejme až 26.

místo musíme zvonit dýl.

0: so sad, isn't it?
1: Rocková balada je už dneska odborný termín. Znamená většinou pomalou hardrockovou píseň. Je to vášnivý ploužák se zpěvákem těžce prožívajícím své city a často i s dramatickým kytarovým sólem. A těm baladám se nejvíc dařilo v 80. a 90. ale mají své věčné publikum i dnes. Večer v 11. na Radio Rockzone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Petřínská lanovka bude do roku 2030 bezbariérová. Nově se bude létat z Prahy do Popradu a Rock for People už má termín na další ročník. Jsou tu krátké zprávy a ty má pro vás Veronika Kuželková. Všechny tři stanice petřínské lanovky čekají bezbariérové úpravy. Na Újezdě a Nebozísku vzniknou výtahy. Na Petříně nový vstup od Růžového sadu. Praha NAN projekt vyčlenila asi 80 milionů korun bez DPH. Práce budou probíhat po etapách tak, aby byl zachován provoz lanovky. Hotovo by mělo být v roce 2030. Lanovka tak bude lépe dostupná pro seniory, vozíčkáře i rodiče z kočárky. Festival Rock for People zakončili v Hradci Králové britští Iron Maiden. Letošní ročník byl téměř vyprodaný a dorazilo na něj přes 50 tisíc návštěvníků. Mezi fanoušky v areálu nechyběl ani prezident Petr Pavel. Pořadatelé už oznámili termín příštího ročníku. Ten se uskuteční od 2. do 5. června 2027. První potvrzenou hvězdou jsou Blink-182. Slovenský Poprad spouští leteckou linku do Prahy. Ta bude konkurovat vlakům a autobusům, které jezdí na denní bázi. Na nové spoje se nasadí Airbusy A320 a létat mají až 3x v týdnu.
2: Lietadlá mezi Prahou a Popradom začnou premávat od októbra, a to vo štvrtok, sobotu a nedeli. Znamená to, že z metropoly Česka sa cestujúci dostanú do Tatier približne za hodinu, na miesto zhruba 7 hodín strávených vo vlaku či 9 v autobuse. Ceny leteniek zatiaľ nie sú známe, ale ak si ich klient zakúpi skôr, nemali by presiahnuť sumu 650 korún. Z Prahy sa aktuálne lieta na Slovensko denne iba do Košíc. Josef Balko, Poprad.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Naši volejbalisté v evropské lize poprvé prohráli. Po třech výhrách podlehli v Jihlavě Dánsku 2-3. Poslední turnaj základní části evropské ligy čeká české volejbalisty příští týden v Gruzii, kde se utkají se Španělskem a domácím celkem. V noci nás čeká jasno až polojasno, k ránu na západě přibude oblačnosti. Teploty klesnou na 11 až 6 stupňů. V úterý bude v Čechách postupně přibývat oblačnosti a od západu se místy objeví déšť nebo přehánky. Výjimečně čekejme i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku bude jasno až polojasno, večer ojediněle přehánky a nejvyšší úterní teploty 19 až 24 stupňů a na jižní Moravě až 26.
0: Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Vláda schválila zrušení poplatků pro média. Plzní končí naftové autobusy a fotbalisté Argentíny vykročí na mistrovství světa za obhajobou zlata proti Alžírsku. Je tu krátký přehled zpráv a ten má pro vás Veronika Kuželková. Vláda schválila zrušení poplatků pro veřejnoprávní média. Po jednání kabinetu to řekl ministr kultury Otto Klempíř. Podle něj dostane Česká televize z rozpočtu 5 miliard 700 milionů korun, tedy o miliardu méně než letos. Český rozhlas pak bude mít částku skrouhnutou proti letošku o 350 milionů. Plzni končí naftové autobusy. Jejich linky v městské hromadné dopravě postupně převezmou trolejbusy. Část trasy pojedou na baterie. Pokračuje reportérka Klára Fajstová.
2: Plzeňský dopravní podnik v únoru poslal do ulic 3 nové kloubové autobusy. Závazně jich objednal 8. Je to jeden z posledních větších nákupů autobusů na naftový pohon. Město do roku 2030 počítá s postupným přebíráním autobusových linek trolejbusy. Na sídliště Vinice pak začne jezdit tramvaj. Se začátkem prázdnin odstartuje oprava do Bravecké Masarykovy ulice. Na část budou nataženy troleje, které později trolejbusům umožní jet z Doubravky do Lobes a dál.
1: Spojené státy a Irán oznámili rámcovou dohodu. Ta má pomoci uklidnit situaci v oblasti Hormuzského průlivu. Irán tvrdí, že nebude vybírat mýtné, ale pouze poplatky za námořní služby. Americký prezident Donald Trump naopak mluví o volném průjezdu bez poplatků. Další jednání mají začít v pátek v Ženevě.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Úřadující mistři světa z Argentiny vstoupí do šampionátu zápasem proti Alžírsku. Kapitán Lionel Messi si připíše svůj 200. reprezentační start. Pro 38-letou hvězdu půjde velmi pravděpodobně o poslední mistrovství světa v jeho kariéře. Přes noc bude jasno až polojasno, kránu na západě přibude oblačnosti, teploty klesnou na 11 až 6 stupňů. V úterý bude v Čechách postupně přibývat oblačnosti a od západů se místy objeví déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku jasno až polojasno, večer ojediněle přehánky, nejvyšší úterní teploty 19 až 24 stupňů a na jižní Moravě čekejme až 26.

V roce 1990 natočili AC/DC album The Razor's Edge, na kterém byl i jejich velký hit Thunderstruck. Když se pak vydali na šturu po celém světě, pojmenovali své turné podle něj. Bylo to období, kdy kapela hrála v životní formě a vyprodávala stadiony jako na běžícím páse. Až po 35 letech vyšel záznam tehdejších show. A my si album Thunderstruck Live dáme večer 11 na Radio Rock Zone.

Thank you.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Petřínská lanovka bude do roku 2030 bezbariérová. Nově se bude létat z Prahy do Popradu a Rock for People už má termín na další ročník. Jsou tu krátké zprávy a ty má pro vás Veronika Kuželková. Všechny tři stanice petřínské lanovky čekají bezbariérové úpravy. Na Újezdě a Nebuzísku vzniknou výtahy. Na Petříně nový vstup od Růžového sadu. Praha NAN projekt vyčlenila asi 80 milionů korun bez DPH. Práce budou probíhat po etapách tak, aby byl zachován provoz lanovky. Hotovo by mělo být v roce 2030. Lanovka tak bude lépe dostupná pro seniory, vozíčkáře i rodiče z kočárky. Festival Rock for People zakončili v Hradci Králové britští Iron Maiden. Letošní ročník byl téměř vyprodaný a dorazilo na něj přes 50 tisíc návštěvníků. Mezi fanoušky v areálu nechyběl ani prezident Petr Pavel. Pořadatelé už oznámili termín příštího ročníku. Ten se uskuteční od 2. do 5. června 2027. První potvrzenou hvězdou jsou Blink-182. Slovenský Poprad spouští leteckou linku do Prahy. Ta bude konkurovat vlakům a autobusům, které jezdí na denní bázi. Na nové spoje se nasadí Airbusy A320 a létat mají až třikrát v týdnu.
2: Lietadla mezi Prahou a Popradom začnou brmávat od októbra, a to vo čtvrtok, sobotu a neděli. Znamená to, že z metropoly Česka sa cestující dostanou do Tatier přibližně za hodinu, na místo zhruba 7 hodin strávených vo vlaku či 9 v autobuse. Ceny leteniek zatiaľ nie sú známe, ale ak si ich klient zakúpi skôr, nemali by presiahnuť sumu 650 korún. Z Prahy sa aktuálne lieta na Slovensko denne iba do Košíc. Josef Balko, Poprad.
0: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
1: Naši volejbalisté v Evropské lize poprvé prohráli. Po třech výhrách podlehli v Jihlavě Dánsku 2-3. Poslední turnaj základní části Evropské ligy čeká české volejbalisty příští týden v Gruzii, kde se utkají se Španělskem a domácím celkem. V noci nás čeká jasno až polojasno, kránu na západě přibude oblačnosti. Teploty klesnou na 11 až 6 stupňů. V úterý bude v Čechách postupně přibývat oblačnosti a od západu se místy objeví déšť nebo přehánky. Výjimečně čekejme i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku bude jasno až polojasno, večer ojediněle přehánky. A nejvyšší úterní teploty 19 až 24 stupňů a na jižní Moravě až 26.
0: Rock Zone, muzika na tělo.

roce 1990 natočili AC/DC album The Razor's Edge, na kterém byl i jejich velký hit Thunderstruck. Když se pak vydali na šturu po celém světě, pojmenovali své turné podle něj. Bylo to období, kdy kapela hrála v životní formě a vyprodávala stadiony jako na běžícím páse. Až po 35 letech vyšel záznam tehdejších show. A my si album Thunderstruck Live dáme večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Vláda schválila zrušení poplatků pro média. Plzni končí naftové autobusy a fotbalisté Argentíny vykročí na mistrovství světa za obhajobou zlata proti Alžírsku. Je tu krátký přehled zpráv a ten má pro vás Veronika Kuželková. Vláda schválila zrušení poplatků pro veřejnoprávní média. Po jednání kabinetu to řekl ministr kultury Otto Klempíř. Podle něj dostane Česká televize z rozpočtu 5 miliard 700 milionů korun, tedy o miliardu méně než letos. Český rozhlas pak bude mít částku skrouhnutou proti letošku o 350 milionů. Plzni končí naftové autobusy. Jejich linky v městské hromadné dopravě postupně převezmou trolejbusy. Část trasy pojedou na baterie. Pokračuje reportérka Klára Fajstová.
2: Plzeňský dopravní podnik v únoru poslal do ulic 3 nové kloubové autobusy. Závazně jich objednal 8. Je to jeden z posledních větších nákupů autobusů na naftový pohon. Město do roku 2030 počítá s postupným